Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

Pomlouvám se celá game. Beru si to sám, i bez tebe nevadí, že nejsem král. Já chci v duši klid, všem kolem jenom jí bejme. Two face všude, kam se podívám. Bej v tom hloub, tak si strčím hlavu mezi dveře sám. Co je trapný, co je real, s kým se zbavil, kdo ti zbyl. Oči všude, gossip girl. Kdo kde s kým všude byl, přednost vlastní family, nebo deal. Oči všude, gossip girl.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: my sight on you.
1: Plaják.
2: Plaják.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Dávno mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přehlušit

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Sedím v kuchyni.

0: Baby Queen a za pár vteřin už 8. hodina při pátku 24. červenci posloucháte Radio Wave a dnešní první zprávy přináší Jiří Chábera.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Od dnešního rána mají nahradit ta současná. Pro státy Evropské unie, včetně Česka, se žádné podmínky nemění. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Bílý dům krok zdůvodňuje údajnou nečinností států v boji proti nucené práci. Česká národní banka varuje před bezmeznou důvěrou takzvaným finfluencerům. Ti na sociálních sítích radí třeba s investováním. Sleduje je přitom 53% Čechů od 16 do 30 let. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Část těchto influencerů ale může propagovat nevýhodné produkty nebo jim chybí potřebné vzdělání. Lidi by si proto měli všechny informace ověřovat. Město Teplice rozšířilo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se vztahuje i na okolí hlavního vlakového nádraží, včetně parku Milady Horákové a část Řetenic mezi Buzuluckou ulicí a železniční tratí. Protialkoholní vyhlášku rozšířila taky Krupka. Tam začne platit od 5. srpna. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty nebo divadlo. Diváci se opět můžou těšit taky na oblíbené letní kino na Masarykově náměstí anebo na známé tváře z filmového prostředí. Součástí večerního slavnostního zahájení festivalu bude taky premiéra filmu Virbl, který uvede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem a představitelem hlavní role Davidem Švehlíkem.
1: Sport.
2: Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat v pražské Slávii. Potvrdil to předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl sám majitel Slávie Pavel Tykač. Při loňském derby se Spartou dostal Chorý červenou kartu za úder loktem do obličeje obránce Sørensena.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave a právě začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Sára, říkáš, jo, že nám právě dohrála.
1: Říkám Sára, v pátek takhle Feel My Love, jestli dneska něco vůbec pocítíte, tak doufám, že to bude láska. A nebo možná vám někde bude už jakoby najíždět začínající víkend, já bych se nedivila.
0: Soul Disco Night, ať už jste kdekoliv, tak mějte disco ráno. My vám ho možná ještě připomeneme nějakými tanečnějšími tracky a vlastně klidně i tím následujícím. The 8 a Vernon se spojili, name dropujou tam Mekatoka, který jim to spoluprodukoval. Takový spojení hyperpopu a K-popu.
1: Mně se líbí, že v dnešním ránu prostě vám přikazujeme věci, jo, v těch trackách, takže Sara Rika zpívala Feel My Love a teď si dáme Sing a Song.
0: Zpívej písničku.

0: 17 minut po 8 doznívají Twice a Talk Dead Talk. Mluvit, to je něco, co teď dělat budeme, a konkrétně o klíšťatech, protože pozor na ně.
1: Strašidelný prostě tyhle věci. Pokud vyrážíte někam do přírody a nedivila bych se takhle s víkendem, prostě má být hezky, určitě třeba chcete vyrazit někam, chce koupat nebo nedej bože třeba spát do lesa, tak tam jsou teda klíšťata, pokud nevíte, jo. To je vlastně každý takový jako léto problém, protože přenášejí nemoci, to je ta, na nich to nepříjemný. Třeba limskou boreliozu a nebo encefalitidu. No a teď i rozhlas píše, že třeba nakažených je klíšťat, nakažených je víc než 360, asi teda lidí. Na Vysočině mají totiž největší nemocnost limské boreliozy, přenášejí právě klíšťata. No a tím pádem na Vysočině si dávejte pozor, protože tam drží v Česku prvenství, ale jsou hnedka za nima Jihočeský kraj v encefalitidě. Takže kdybyste vyráželi Vysočina, Jihočeský kraj a hlavně kamkoliv jinam, tak se chraňte před klíšťaty, protože tyhle dvě zákeřné nemoci v podstatě doslova jedna horší než druhá, tam můžou číhat.
0: Hodně se jako stříkejte repelentem, hodně se kontrolujte po tom, co dorazíte domů, a nemusí to být pouze v případech, že jste třeba měli, já nevím, kraťasy a pak si říkáte, tak já se zkontroluji, když jsem měl ty kraťasy. Ne, teď se mi několikrát stalo, že dorazím domů, byl jsem prostě v dlouhých kalhotech, triko s dlouhým rukávem a až doma zjistím, že mi po tričku takhle putuje klíště, takže zachytit to i třeba z toho oblečení, než se vám zakousne. Já mám třeba boreliozu za sebou, docela to šlo, nevím, jestli to byla limská nebo nějaká jiná, to úplně jako netuším, ale klíšťová encefalitida, to je něco, co si opravdu nepřejete, a zatímco proti limské borelioze je vakcína zatím ve vývoji, tak proti klíšťové encefalitidě je dávno dostupná, a pokud se chcete očkovat, tak byste měli začít už v zimě.
1: Právě, protože vy pod níž máte takový, jako jednak se přeočkovává a zároveň se nemůžete vlastně nakazit v žádném případě v momentě, kdy jste po první dávce té vlastně vakcíny, což znamená, že to nedělejte v létě, on vám to ani žádný váš lékař nebo lékařka nedoporučí, takže možná pokud jste nestihli stejně jako já, protože jste prostě totálně jako neschopný, tak musíte se nad tím zamyslet příští rok, hezky ideálně teda jako na konci sezóny, možná jako na konci podzima, zimy ideálně.
0: Víc o klíšťatech na irozhlas.cz, my vám ale přejeme to nejméně klíšťat.

0: Laser Viking, který nevěří v pravou lásku, no nevím, možná to každýho někdy dožene, řekneme si prostě někdy příště, možná vydá track, že pravá láska existuje a všichni budou spokojení. Každopádně my se vracíme oklikou k takovým výhruškám, bavili jsme se o klíšťové encefalitidě a borelioze.
1: Jdeme vás strašit dál.
0: To jakoby samozřejmě zní jako úplně ze života, jo? To prostě si každý umí představit, kdo nikdy neměl klíště, ať hodí kamenem. Teď se ale budeme bavit o takové ekologické v podstatě katastrofě, která zní skoro jako námět na nějakou minisérii velmi temného rázu, ale tahle ta minisérie se odehrává v Jesenem, což je kraj na severu Čech, no a je to vlastně Liberecký kraj a tam je nutné provést sanaci staré ekologické zátěže. Na Semilsku je to

0: kontaminace z bývalého chemického provozu. Už v minulosti připravila o pitnou vodu řadu lidí a teď vlastně v té kontaminaci pokračuje a tam už prostě v podstatě nemůžete pít z žádného přírodního zdroje.
1: Ty zdroje vody ve studnách jednotlivých obyvatel jsou aktuálně plné karcinogenů, takže jsou vlastně znehodnocené a nemůžou je pít. Přitom je to taková trošku odlehlá lokalita, která zatím není napojená na obecní vodovod. To znamená, že ta situace je opravdu špatná a vedle dopadů na obyvatele představuje ta kontaminace taky riziko pro okolní přírodu anebo kvalitu podzemních i povrchových vod.
0: Takže kdybyste si chtěli dát do skleničky spolu s vodou trichloretylen anebo perchloretylen, tohle to je bohužel je varianta všech dosavat nebo doposud pitných vodních zdrojů právě v Jeseném. Takže situace velmi katastrofálního rozměru. Vy se můžete podívat na server irozhlas.cz. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Bad Bunny, portorický zpěvák a rapper, který je hlavní hvězdou aktuálního dílu Hotspotu, redaktorek Sarah Abulkasin a Barbory Součkové. Podívali se na tenhle ten fenomén hlavně z důvodu, že aktuálně Bad Bunnyho evropské turné zaplavilo sociální sítě a potvrdilo, že patří k největším popovým hvězdám v současnosti.
1: My jsme tady už vlastně jako španělský zpívaný pop měli docela dlouho, všichni si ho pamatujeme už možná i z dětství, ale prostě reggaeton je úplně specifický žánr a možná jeho původně mačistickou podobu malinko narušuje právě vlastně Bad Bunny v podobě, ve které se už tak nějak jako prolnul třeba do halftime Super Bowlu, ze kterého neměl radost třeba americký prezident, takže tady je vidět, že Bad Bunny rezonuje napříč vlastně nejrůznějšími státy a ne všude ho mají úplně totálně rádi, nicméně i právě proto se z něj možná stala velká ikona globálního popu. No další důležitá věc je, že to zvládl prostě i bez angličtiny, takže docela sveřepě si tady vykračuje vstříc nějakému obrovskému úspěchu i bez toho, aby se tady namočil do toho jediného vlastně kodifikovaného jazyka těch největších popových hvězd.
0: Kontext k Bad Bunnymu v tomhle díle dodává hudební publicistka Kristýna Kratochvílová a ona a stejně tak Sarah Abulkasim nedávno vyrazili na koncert Bad Bunnyho, takže kdo jiný by teď měl k němu něco říkat než právě oni.

0: that jump, man. No if, ands, or maybe. Put you to sleep like rock a bye, baby. So watch your mouth, cause you don't wanna get crazy. So what you want, you gon' get what you ask. Rapová dvojice Joey Valance and Bray, po boku kterých si loni v létě zahrál například Temný Rudo v pražském klubu Fuchs 2. Tady je s nimi ještě Danny Brown, s ním se bohužel asi nepotkal, ale my se řítíme k závěru 8. hodiny.
1: Čeká nás třeba ještě James Blake before závěr hodiny a potom zprávy, protože nás čeká 10.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: James Blake a jeho Before. My se teď už ale nebudeme dívat zpátky, naopak dopředu, za pár vteřin tu máme 9. hodinu a další zprávy na Radio Wave přináší opět Jiří Chábera.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí letošního roku lékaři evidovali 2500 lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotnického ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně tepelně zpracovávat a skladovat. Týká se to hlavně masa a vajec. Brno chce regulovat umisťování výdejních boxů. Magistrátu se dosavadní praxe provozovatelů nelíbí. Kancelář městského architekta proto připravila nová pravidla. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech nebo na dvorech. Výdejen v Brně totiž stále přibývá. Architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni. Francie požádala evropské země o pomoc při hašení požárů. Prezident Emmanuel Macron v noci potvrdil aktivaci takzvaného mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Podle něj Francii bude i nadále pomáhat taky Česko, které už v uplynulých dnech vyslalo 2 specializované vrtulníky Black Hawk. Obří požár se šíří na západě Francie nedaleko města Bordeaux, kde úřady evakuovaly už 23 000 lidí. V Příbramské galerii Františka Drtikola v 7 hodin večer začíná výstava Crystal Dome of Chemsex. Otevírá téma chemsexu, fenoménu propojujícího sexualitu, identitu, intimitu a užívání psychoaktivních látek. Výstava zkoumá, jakým jazykem o těchto tématech mluvíme a jak jsou zobrazována v médiích. Performance i film jsou součástí probíhající výstavy Architektura opravy. Tentokrát řeší téma opravy společenských norem.
1: Sport.
2: V dnešním čtvrtfinálovém programu tenisového turnaje v Praze se představí 5 českých tenistek. Marie Bousková bude hrát proti Tereze Valentové, Barbora Krejčíková proti Dominice Šalkové a Sára Bejlek se o místo v semifinále utká s Rakušankou Tegrovou.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: work it, bitch.
1: Megan Thee Stallion a Young Thug neboli Thugger společně na tracku Don't Stop. My nepřestáváme, pokračujeme, stejně tak samozřejmě hudba, kterou vám přinášíme, Rivermont za chvilku, taky Tyga, to jsou tuzemská jména, úplně nejdřív, ale zase trošku jihokorejství a tentokrát to bude shoegazového typu.
2: Pod nickname Meaningful Stone se skrývá právě jihokorejská indie-popová hudebnice Kim Jimin, no a ta letos si udělala výlet do LA a tam natočila skladbu s producentkou a také hudebnicí Jay Sam. No a výsledkem je 1+1=0, aha, což zní tak jako, že skoro smutně, ale je to euforická a trochu zasněná taková dream popová písnička o tom, jak můžou být blahodárné změny v životě.
1: No tak se třeba pustit.

0: Taige a Oswald, troufnu si říct, že kdybyste vyrazili na koncert právě téhle skvělé české kapely, tak se vám nebude dít třeba takové velké příkoří, které se vám stane, pokud budete stát 7 hodin frontu na Bad Bunnyho anebo na nějakou velkou popovou hvězdu. Protože možná už jste byli na nějakém větším koncertě a pro mě je pořád jakoby hrozná záhada, jak fyzicky jde zvládnout stát třeba dlouhou frontu a potom ještě čekat u té první vlastně řady za tím žbrdlením a tam odstát další třeba pětihodinovku, než ten celý koncert jako proběhne a skončí. Já jsem si vždycky říkala, jak ty lidi, když ještě navíc třeba si chtějí dát nápoj, jdou na záchod. Jo? A tady je prosím vás odpověď.
1: Já jsem si myslel, že schválně nepijou, jo? Což taky není zdravý samozřejmě, měli byste se zavodňovat, hlavně na koncertech, kde se pak třeba budete pohybovat, budete fandit a ještě nedej bože, aby na vás svítilo sluníčko někde prostě na open airu, jako na festivalu, ale aktuální newska na našem webu mluví o fenoménu takzvaných pit diapers a vysvětluje, jak to ti lidé buď celou dobu, anebo teď nově dělají, protože třeba Olivia Rodrigo si toho začala všímat na svých koncertech, že lidé v prvních řadách nosí plíny.
0: No a tak to sluníčko vlastně možná by ještě docela pomohlo, protože tam se aspoň vypotíš ty tekutiny. A takhle vevnitř v klubu nebo na koncertě, když chceš jít na záchod a vystál si tam frontu, tak se už prostě víš, že jako se nedá vrátit, jo, zpátky do té první řady. No a tak evidentně použiješ nějakou dospěláckou verzi prostě plínek, které teda samozřejmě existují. No a možná to jako je jedno řešení, ale zároveň Olivia Rodrigo říká, že prostě pro boha, když potřebujete jít na záchod, tak si prostě během té show odskočte. Ale já nevím, jestli ona jako ví, jak je to složitý z toho pódia.
1: A už se nikdy nevrátíš vlastně do té první řady.
0: Ty jsi v první řadě a prostě kvůli jednomu čurání se tady té pozice prostě musíš vzdát, jo. A to nevím, jestli ona vlastně chápe tu závažnost. Navíc teda jako plínky jsou jedna věc, ale třeba po koncertě Noaha Kahna se už jsme se doslechli, museli uklízet pracovníky stadionu i lidské výkaly.
1: No vidíš.
2: I take this open beat.

0: imperfections in love, hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: OK, Lou, Take Me By The Hand společně s Bladem.
2: A vy se můžete vzít za ruce a jít do Břeclavy, si myslím, dneska. Konkrétně do obřadní síně židovského hřbitova. Ne teda na pohřeb, pravděpodobně.
1: Ani na svatbu.
2: Ani na svatbu, ani na žádný jakoby méně ceremoniální moment, než je koncert Václava Havelky, protože tentokrát ho tam uvidíte solo. Bude to v 17 hodin už, takže to vlastně má takový jako odpolední charakter. No a tohleto celé se koná k vydání nového alba A Snake Crawling Up a Broken Ladder, což je prostě jako had se plazil nahoru zlomeným žebříkem.
1: Mm-hmm,
2: kdyby jste si to chtěli představit. Ne, úplně přesný, jako na, to je certifikovaný překlad.
1: Je to solové album, který vlastně vůbec není solový, protože je tam hromada mezinárodních hostů a pokud se o této desce chcete rozvědět víc, tak nejenom je teda dneska příležitost vidět tvorbu z ní naživo, ale taky si můžete pustit díl Modelářů, ve kterém Vašek Havelka právě vyprávil, jak tahle deska vznikala. No a my si shodou náhod během dnešního vysílání, ale to až v nadcházející hodině, budeme telefonovat s jeho synem, protože ten krom toho, že bubnuje a objevuje se s ním na pódiu od svých, já nevím, třeba 7 let, tak má taky svůj solový projekt, říká si Bear Cloud a dělá takový dost zajímavý elektronický produkce.
2: Takže jablko, které nepadá daleko od stromu, konkrétně teda dneska z Břeclavy až k nám, no, na telefonní linky.
1: Od žebříku nepadá daleko.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Steve Lacy a Is It Cool společně se Sizou. Občas možná nevíte, jestli to, co vidíte a slyšíte, je cool anebo není, protože prostě se může stát, že cringe prostě přebere svoji tady vládu nad vším a vy se budete vlastně smát něčemu, co ani cool vlastně být nemá a nemůže. Nicméně chudáčci, tahleta dvojka, kterou máte rádi z našeho vysílání, Adam Ernest a taky Petr Uhlík, umí být cool, i když selhávají, což je vlastně taková jako jejich úplně největší devíza.
1: Pokud chudáčky posloucháte, tak víte, že tihle dva mají několik super schopností, ale jedna z dalších, které budou prezentovat právě v aktuálním díle, tak je jejich super schopnost vystavět oslí můstky od čehokoliv k čemukoliv, takže stejně tak ten díl doslova bude vést od někud někam, od překvapivých začátků až třeba k nečekaným koncům. Tady krátká ukázka.
2: Vždyť my tady v podstatě žonglujem.
3: Jo, máš pravdu, se slovy.
2: Se slovy.
3: To já právě si říkám, že jsem ten tajtrlík, ale jakože, jestli to ví i ty lidi, že tady tajtrlíkujem a pak jsme fakt jako hustý, seriózní lidi.
4: Když jde do tuhýho.
3: No jasně.
2: No jasně.
3: Ne, ale tak protože já si říkám, v dnešní době jsou všichni tajtrlíci.
2: Ale Petře, všichni vždycky byli tajtrlíci.
3: Fakt?
2: Já si myslím, že jo.
3: A prostě já nevím, já teď vidím prostě tu fotku třeba. Byl jsem u toho Ondry, on tam má fotku svého pradědy, který byl v první světové válce.
2: Ondra je z Bruntálu.
3: Od Bruntálu, kousek. Jel. Jo. A vidím, a je to samozřejmě asi to klame ta fotka, jo. Ale prostě ty lidi jsou strašně vážní. A podle mě byli i vážnější.
2: Jako takový, ale ty myslíš jako...
3: Důstojnější.
2: Ano, to je to, no tak to s tím souhlasím.
3: No. A já prostě třeba zjistím, že nemám důstojnost už.
2: Hele, tak to já taky
3: tomhle,
2: ne.
3: Po každém dílu...
2: No jasně, no.
3: Jako předtím, než byli chudáčci, jo. Tak jako těžce budovaná důstojnost, která fakt teda stála na třech sirkách
2: jako třeba, minimálně jo. Stojnost.
3: Stojnost. Stojnost dobrá, jo. Ještě tak 20 let. Ale... Ježišmarja!
2: To díl snad, Petře.
3: Já nevím, hele, já budu jenom když tak mile překvapený.
5: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Yep, yep.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rathalia. Ve zbytku 9. hodiny uslyšíme ještě angličtinu a taky dojde na češtinu, protože po Barboře Hoře si poslechneme 5.8G.
1: 5.8G.
0: 5.8G.
1: 5.8G, prostě takhle se mluví totiž i v hlavě. Vtude kam jdem, to
0: přijím. 10. hodina před námi.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 5-8 gang, všude kam jdem, nevolej Benga a my teď už voláme Jiřího Cháberu, který nám přináší dnešní poslední zprávy Rádia Wave. Je tu 10. hodina.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Cream, musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Po nočních amerických náletech na Irán zemřeli nejméně 4 lidé. Uvedly to iránské úřady. Oběti hlásí ve městě Ahváz. Výbuchy zaznamenaly taky na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Spojené státy na Irán útočily 13. noc v řadě. Tvrdí, že cílem úderů je zničení vojenských zařízení, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Teherán v reakci na to znovu útočil na americké základny v zemích Perského zálivu. Až do konce srpna můžou lidé navštívit noční prohlídky piaristického chrámu v Litomyšli. Konají se každý pátek a každou sobotu od 9 hodin večer. Hlavním lákadlem jsou světelné sakrální instalace v interiéru a také možnost projít si téměř celý kostel. Na prohlídky je vhodné si místo předem rezervovat, protože bývají často zcela obsazené.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradilka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Na Krejčího se dnes pokusí navázat kanoistky a kanoisté. O medaile bude bojovat Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a taky mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, místy oblačno a ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, v noci bude jasno nebo polojasno a teploty klesnou až k 7 stupňům Celsia. To byly zprávy, stále posloucháte Radio Wave, kde pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Ty overheny, vy už jste snad dosnídali a právě si dali třeba nějaký čajík nebo kávičku a taky jste si třeba možná už stihli zaběhat, což teda byste měli mnohem akčnější ráno, než máme my dva s Terezou, my tady jenom sedíme a klábosíme a teď budeme mluvit o atletické inflaci. Pokud jste si mysleli, že inflace je pouze tržní ukazatel, tak je i atletický. Mladí běžci a běžkyně jsou totiž čím dál rychlejší, čím dál soutěživější a můžou za to samozřejmě mimo jiné fitness aplikace.
1: Samozřejmě, že to trenduje kvůli tomu, že to je na internetu a na nejrůznějších sítích a aplikacích, ale prostě na běhání nepotřebujete žádný speciální jako věci, až tak mimo třeba boty, nepotřebujete hokejový stadion, nepotřebujete golfové hole, takže je to takový dost jako lidový sport, no a čím víc lidí ho bude dělat, tak tím větší je pravděpodobnost, že zaběhnou nějaké větší rekordy a budou běhat líp než vy. To už prostě tak nějak jako vychází z té logiky věci. No a podle serveru Wired totiž sociální sítě přispívají společně s algoritmy, který nahání mladí lidi na nejrůznější běžecké trasy, tak tenhle ten fenomén už si vlastně tady toho fenoménu si všímá i atletický svět a říká mu trackflace, takže jako inflace na treku. No a vy můžete vlastně jako mladý člověk, atletka nebo atlet velmi snadno překonat i nějaký regionální rekord a běžet prostě o několik setin nebo dokonce i vteřin rychleji na nějaké trase, než třeba vaše kamarádka z vedlejší vesnice a to je motivační.
0: Což
1: asi.
0: Jasně jako úspěch může být lákavý. Takový fotbal nebo baseball se prý za poslední generaci tyhle sporty staly neuvěřitelně soutěživým prostředím a mezi třeťáky nebo čtvrťáky už naplno jede soutěžení o místa v prestižních klubech a taky obavy o to, jaký game time, tedy čas strávený na hřišti, si vybojují. Rodiče se v rámci toho snažili vyhnout volbou atletiky a za tou atletickou inflací prý stojí nejen větší podpora rodičů, ale taky lepší technologie, vybavení, dostupnost těch funkčních oblečení, no a informace ze sociálních sítí samozřejmě nevyjímají.
1: Takže tréninkové plány, které jsou teď dostupné a úspěchy, které můžou být vlastně zábavné a příjemné, ale taky docela ničivé, protože jestli se si doteďka chtěli chodit jen tak zaběhat, tak už teď můžete i v takovémhle jakoby příjemném nastavení skončit a začít soutěžit a vlastně se nechat pohltit tady tím nekonečným závodem o to být nejlepší i v takové vlastně dřív docela volnočasové aktivitě, jako je jít si zaběhat.
0: A nebo trošku zpomalit, vypnout si měření a jenom si to užít.
1: Normálně off-grid to zkuste.
0: Old school.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Turnstile nás zajímají, I Care, a měli byste se zajímat možná i o aktuální díl studovny, protože hostkou byla lektorka a koučka Andrea Srbová, která tentokrát předává tipy, jež souvisejí s nástupem do práce.
1: Takže pokud tyhle prázdniny jsou vaše poslední prázdniny a po prázdninách nepůjdete do školy, ale do práce, tak to pro vás bude hodně aktuální. Vy si celý díl můžete poslechnout samozřejmě u nás na webu, v podcastových aplikacích, a tady je ukázka.
0: Co byla tvoje první práce?
1: To ani nevím.
0: Nějaká brigáda?
1: To už je tak dávno.
0: Už nevíš?
1: Ne.
0: Tak.
2: Tak teď, když už jsem teda v kontaktu s někým třeba z firmy a čeká mě pohovor, jak se na to i psychicky připravit? Co očekávat od pohovoru? Co oni očekávají ode mě?
3: Připravit určitě, ano. Příprava je za mě nesmírně důležitá i pro ten náš takový jako vnitřní pocit klidu. Že jsem vlastně udělal, co nejvíc jsem uměl. A teď, co je to, co proto mám vlastně nějakým způsobem udělat? To znamená jasně zjistit si informace o té firmě, abych věděl nebo věděla, do jaké firmy jdu, co je předmětem jejich podnikání, jak funguje, jaká je to velká struktura a tak dále. A vlastně důležitý potom, jako když už teda jakoby na ten pohovor pak jako jdu a povídám si tam s nějakým tím personalistou, protože většinou ty pohovory jsou několika kolový. Nejdřív je to i třeba velmi často jenom telefonický kontakt. Možná první kolo probíhá i třeba prostřednictvím nějakých webexů nebo online nějakých setkání. Pak je osobní setkání s personalistou, kde pak už třeba bývá přizván ten people manager, to znamená ten budoucí nadřízený. A pak případně jsou ještě další kola, když je víc uchazečů, případové studie nějaké se řeší a podobně. To znamená být připraven i na tu více kolovou úroveň toho výběrového řízení. No, ale určitě než prostě jdeme na to osobní setkání, který za mě dělá úplně jakoby nejvíc, tak řešit i maličkosti, ona to není maličkost, ale i to, v čem budu oblečený. Abych se v tom cítil dobře, protože vizitku si každý vystavujeme sám a lepší je se oblíknout jako být overdressed než underdressed. To znamená, aby jsme se v tom cítili komfortně a být připraven prostě na to, do jaké společnosti jdu, co dělá, připravit si i otázky na tu společnost. Jo? Protože
2: Jaký to můžou být otázky? Protože to je vždycky podle mě strašně jako ošemetný, když oni se vás zeptají, jako máte nějaké otázky a teď třeba člověk jako najednou, že má bílo před očima. Tak na co se třeba ptá?
3: Hezká otázka je, kterou jako HRisti rádi dostávají, je vlastně, co je největší výzvou té dané pozice. Co je vlastně jako očekáváno od té pozice? Co by měla přinést? Je to pozice, která je nově obsazovaná, to znamená nově vybudovaná, nebo je to pozice, kdy vlastně někdo odešel a já jdu jenom někoho nahradit. Pokud je to nově budovaná, tak s čím to jako souvisí? To znamená, mění se trošku strategie firmy, kam ta firma jako směřuje do budoucna dál. To jsou takové otázky jako na tu budoucnost. Ale je otázky takové na tu blízkou budoucnost ve smyslu, dobře, kdyby jsme si teda plácli, jak by probíhala moje adaptace? Kdo se mě bude věnovat? Je to prostě přece jenom i několikaměsíční jako proces. To znamená, co mě čeká. Určitě se zeptat, jaký jsou vlastně hlavní hodnoty, na kterých ta firma stojí. Co je pro tu firmu důležitý, aby se tam žilo? A co se tam opravdu žije? Protože jedna věc je to, co my máme napsáno na webových stránkách nebo ta firma. Ale opravdu se to tam žije, ty společnosti. A to jsou strašně důležitý, senzitivní věci, jo. Určitě, jak se budu rozvíjet, protože pro generaci Z je ten další rozvoj velmi důležitý. To znamená, jak se můžu rozvíjet, jak se mnou bude pracováno. Jo, takže, a i pak samozřejmě nějaký horizont toho výběrového řízení. To znamená těch otázek, určitě mít otázky třeba 2-3, nemusí být 10-15, ale 2-3 mít připravený. Vždycky jako nemáme rádi to, když se zeptáme na otázky, jestli jsou ze strany uchazeče, on řekne, v tento moment nic nenapadá.
4: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
5: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Black Fundu a Holla Back Girl. Kdybyste už přemýšleli, co s víkendem, protože při pátku bych se vůbec nedivila, kdybyste třeba chtěli vyrazit za hudbou, tak tenhle víkend máte možnost vyrazit na festival.

0: V Rožmitále pod Třemšínem na zámku bude probíhat od zítřka ode dneška do neděle probíhá Repete Fest, takže můžete vyrazit už dneska a strávit tam příjemný prodloužený víkend. Jedná se o multižánrový festival a dneska už tam můžete vyjet a v sobotu si třeba poslechnout Party Klid nebo Taige, který jsme si dneska hráli, takže spousta věcí, které znáte z našeho playlistu, na vás čekají v Rožmitále pod Třemšínem. Pokud neznáte, tak není to úplně velká novinka. Repete Fest se tam evidentně už teda opakuje nějakou tu dobu. Koukněte do vašich aplikací, jak se tam dostat a můžete vyrazit.
1: No a kdyby za vás na zámku třeba nebyl dostatek repu, tak toho si můžete užít hromadu zítra v Krosu, protože po 8. večer tam začíná poslední zastávka Smekovy aktuální Takeover Tour. To znamená, že nejen vystoupí Smek One se svojí solovou show, ale potom bude i rave někde uvnitř v Krosu. Zároveň je to klub, kde zažil svůj první stage dive, své první mošpity a teď se vrací s takovým vlastně, řekněme, druhým životním debitem, eponymním debitem po přejmenování Smek One právě do tohohle klubu. Takže rave, ale taky rap zítra po 8. večer. No a pokud byste se chtěli dozvědět víc o té aktuální desce, tak ideální prostředek k tomu je rozhovor v Excalibru. Teď se vracíme k playlistu, ještě předtím ale pozvánka k poslechu Questu a za chvíli pak už třeba Darko Don.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Poslouchejte dnes od 6 večer. Na

0: Ráno s Terezou a Filipem na rádiu Wave.
1: Za dumoš pitva,

0: Darko Don a jeho lifestyle, my jsme slibovali telefonát a tak se stane. Teď nás bude zajímat, jaký má lifestyle mladý hudebník, producent, multiinstrumentalista Šimon Havelka, který vlastně figuruje jako Bear Cloud, je to jeho solový projekt. Šimone, ahoj, slyšíme se?
1: Ano, ahoj, zdravím všechny do Radia Wave.
2: Ahoj Šimone, tobě vychází druhý single z chystaného alba, tentokrát i s videoklipem, tak možná klidně představ, co chystáš za album na úvod.
1: Je to v podstatě druhý album, předtím vyšlo první album u Polí 5, vydavatelství Polí 5 Face, tak to byl úplně můj debut bez jakéhokoliv singlu, toto teda druhý album a je to album vlastně, kde zmiňuji vlastně jakoby význam a nějaký můj vztah vlastně k mrakům. Je to vlastně album věnovaný mrakům a chtěl jsem tomu dát vlastně tomuhle tématu nějaký zvuk, protože mě to vždycky hrozně zaujávalo vlastně ty mraky vlastně a přišlo mi to skvělý vlastně na zhudebnění vlastně, no.
0: Mraky se objevují už i na jednotlivých single coverech. Nejprve přišel single I Wish I Could Fly, ten jsme si i nasazovali do rotace, takže ho naši posluchači a posluchačky můžou už důvěrně znát. Ten druhý, který má teda taky mraky, zase trochu jiné na coveru, vychází dneska, my se ho za chvilku pustíme, jmenuje se Welcome a má takový jako prominentní sample, který je dost důležitý v tom tracku, tak odkud je třeba, kam ty si chodíš pro ty zvuky? Třeba v případě toho dnešního singlu.
1: Já právě mým velkým oblíbencem jinak jako v hudbě obecně patří Madlib, který můžete ho znát ze spolupráce s MF Doomem na albu Madviliány, nebo to unikátní album a tím mě vlastně zaujal ten proces a tvoření proces hudby se samplováním a já se tak rád různě jakoby hraju s těma samplama pozdě v noci, prostě rád hledám nový zvuky, to mě baví a tady jsem najednou, mám hrozně velký vztah vlastně těm jakože indiánským prastarým jakoby archívům vlastně a tady to mě hrozně vchytl a přišlo mi to vlastně jako super uvedení do toho, obecně do toho celého alba, do toho tématu vlastně, že se jako otevírají vlastně jakoby brány, když obrazně řečeno a vcházíme vlastně do toho světa, tak to mi přišlo taky jako ikonický. No, proto.
2: K tomu vychází i videoklip, tak já trošku tuším, že by tam mohly být mraky, je to tak?
1: Právě, že vůbec.
2: Super.
1: No.
0: Tak co tam je v tom videoklipu?
1: To tam je, je to, já bych to teda jako vlastně uvedl tak, že obecně pro nejenom jakoby samozřejmě v mém životě, ale jakoby hlavně pro tenhle ten projekt Bear Cloud speciálně patří můj asi největší inspirace Tyler. Je to takový trošku jakože vlastně nudný, protože je známý, má ho vlastně každý rád, ale pro mě, když jsem sešel poprvé vlastně a tam jsem objevil, když mi kamarád řekl o albu Igor, o jeho nejznámějším albu, tak mě to strašně zaujalo. Nejenom jako ta hudba samotná, ale celý ten proces a příprava vlastně a všechno, co to album do sebe zahrnuje a všechno, co má prostě, jaký má, jakou má vlastně ty klipy a ty příběhy a že tam má i svoje vlastně, že tam má i svůj vlastní vizuál jako sám sebe vlastně, že tam má nějaký svůj oblek, převlek vlastně a chtěl jsem vlastně tím Nube Nubes vlastně a tím mě vlastně inspiroval, chtěl jsem tomu dát taky takovouhle nějakou vizualitu a něco speciální vlastně originálního. Takže to má jako svůj originál. Chtěl bych to vlastně nějak jako prozrazovat, protože je to svým způsobem taky jako překvapení vlastně vždycky ty.
0: Tak necháme se překvapit konkrétně 21. srpna, kdy ta tvoje druhá deska Nube Nubes vychází. Budeme se na ní těšit, ještě nám řekni, kde bude možné třeba před koncem léta a případně na podzim tě vidět naživo.
1: Naživo mě bude možné vidět na 21., kdy to právě vychází, což je absolutně skvělý. Mám tu čest zahrát na legendárním festivalu Bezmez X Noise, je to ve velkém Meziříčí, pořád to právě Full Moon, jako lidi z Full Moon z toho časopisu Full Moon a potom ještě v Přístavu. když je ten hudební festival, tak to jsou vlastně dvě poslední akce vlastně, no. Pak už budou vlastně křty k tomu albu.
0: V Přístavu v Praze to bude v souvislosti s Taige, po boku kterých tam vystoupíš 3. září, takže to jsou příležitosti, kde vidět Šimona Havelku alias Bear Clouda a my si teď pouštíme jeho nový single Welcome, který vyšel dneska i s videoklipem. Šimone, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj taky, ahoj.

0: Šimon Holka alias Bearcloud a jeho nový single Welcome tady v premiéře na Radio Wave. No a my už vítáme welcoming Martinu Foldinovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jsi tu s námi.
2: My jsme dneska zvali na festival, kam můžete vyrazit, a to je celkem jakoby dobrá informace podle mě, když ten festival stále ještě probíhá. Dneska začali to Repetefest v Rožmitále pod Třemšínem. Ptali jsme se Martiny, která je známá tím, že jako poslouchá hudbu intenzivně, a doufala jsem, že pojede na nějaký festival.
0: A taky vyráží ven, tím je známá.
2: A ona řekla, že na žádný festival nejede, ale zároveň řekla, o kterém festivalu možná nevíte. Dneska nebo zítra začíná Hájetiny. Už čtvrtý ročník. To je festival přátelského typu na zahradě nedaleko Jílového a zároveň tam Martina nebude, jsme zjistili.
1: Já tam pravděpodobně nebudu, zvažovala jsem svoji účast, ale zatím to tedy vypadá, že nebudu. Už jsem ale na Hájetinách jednou byla, je to tuším 2 nebo 3 roky zpátky. Je to malý komorní festival, kde skutečně skoro bych řekla, že jenom pár desítek lidí. Je to na zahradě domu, rodinného domu, prostě je to příjemná atmosféra a člověk se tam přinese svůj stán, poslechne si tentokrát, myslím, na tom letošním ročníku, trvá to jenom jeden den, je to v sobotu ten festival, a můžete přespat do neděle a pak si dát třeba snídani a vypravit se potom zase zpátky domů, ať už je to kdekoliv. No a tentokrát na line-upu domácí kytarovka Island Mint, protože právě kluci z kapely Island Mint jsou ti, kteří ten koncert nebo ten festival Hájetiny pořádají, a zároveň se tam můžete těšit na jejich boční uskupení Boards of Canada, což je taková formace, která minimálně po Praze už teď začíná být velmi oblíbená, interpretují vlastně country, folk, české, trampské písně, takže jdou třeba i do historie, do 60. let a vybírají fakt výtečné kousky, má to krásnou atmosféru. Rozhodli se na letošních Hájetinách vlastně úplně dát pryč digitální technologie, nechtějí tam mít DJs a naopak se vrací zpátky ke kytarám. No.
2: Takže možná kytárku, vemte si banjo sebou, jestli máte mandolínu,
1: určitě
2: stán a taky nějaký buřty, jestli jíte, a můžete vyrazit třeba tam. I bez Martiny prostě, tohle přežijete jednou. S Martinou ale budete tady další 4 hodinky, takže si ji můžete užít i takhle ve vysílání. My se loučíme a mějte se dobře, pa.
0: Ahoj.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Americká hudebnice Amber Mark se skladbou Let Me Love You teď je na vlnách Rádia Wave v pátečním stále ještě dopolední 11 hodin 7 minut k tomu. No ze studia vás tím pádem po 11. zdraví Martina Foldinová. Ano, právě teď odstartovala má dnešní páteční vysílací směna u nás v proskleném studiu na rohu Vinohradské a Balbínovy. Potrvá naprosto tradičně až do dnešní 3. hodiny odpolední. Za tu dobu společně stihneme celou paletu redakčního obsahu, který pro vás připravili kolegyně a kolegové od nás z Rádia Wave. Patřit mezi ně třeba už za chviličku bude ukázka z aktuálního hotspotu, ve kterém se tentokrát věnujeme hudebnímu fenoménu v podobě zpěváka hudebníka Bad Bunnyho. Taky vás dnes po 11. čeká živá návštěva přímo v proskleném studiu. Dorazí kolega Jiří Chábera. Společně si řekneme, co zajímavého jste si mohli dát jakožto pochutinu v jedné z restaurací v jihokorejském Soulu, tak i tam společně zamíříme dnes po 11. a samozřejmě nabídnu i nějaký ten kulturní tip, ať víte, jak následující dny můžete strávit s nějakou výjimečnou originální kulturou. No a teď už zase zpátky k muzice. Před námi slovenský, ale v Praze dlouhá léta usazený Eduv syn, taky Kabušej, no a teď už Sofia Steel, Molly in the Club, ukázka z její aktuální letošní tvorby.

0: Jestli jste někdy v posledních týdnech otevřeli TikTok nebo Instagram, hudebník Bad Bunny vás nejspíš neminul. Videa z jeho evropského turné totiž zaplavila feedy. No, znovu ukázala, že tento portorický rapper a zpěvák patří k největším popovým hvězdám současnosti. Nová epizoda našeho podcastu Hotspot tentokrát probírá s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou Bad Bunnyho vztah k Portoriku, nabourávání mačistické tradice reggaetonu i to, co z jeho vlivu zůstane, až současná manie opadne. Celý díl našeho hotspotu najdete už teď na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo všude tam, kde rádi posloucháte. Před námi teď krátká ukázka.
1: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se jako nějakým způsobem přizpůsobit tý představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já teda mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on, a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira, pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s tím pomohla doba. Protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
2: jasně,
1: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský, takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTokích a Instagramech a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
2: poskytuje.
1: Poskytuje, jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládl žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě třikrát. A umělcovo album Unverano Senti se v roce 2023 zapsal do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

byla taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debiterarmas Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která i jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Energická Divon Again se skladbou Head, no a svou hlavu teď přinesl do studia Rádia Wave kolega Jiří Chávera. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: Náš zprávař, společně zamíříme na web Rádia Wave do naší sekce Wave News konkrétně a tentokrát zamíříme vlastně i velmi daleko, do daleké kuchyně. Někdo totiž tvrdí, že experimenty do kuchyně patří, někdo, že naopak nepatří. No a jedna taková z restaurací v jihokorejském Soulu rozhodně spadá do té první zmíněné kategorie. No a začala servírovat zmrzlinu s netradičním toppingem, a to sice, teď se podržte všichni, smravenci. Ano, to je něco, co si nedokážu vůbec představit. A jenže kvůli právě tomuto teď má majitel restaurace tahanice po úřadech, no a hrozí mu i vězení. Jirko, ty už víš víc?
1: Já jsem se tě původně chtěl zeptat, jestli si mravence jedla jako dítě, protože já jo, ale si očividně mravence teda asi jako dítě nejedla. Oni jsou kyselí. Kyselině mravenčí, ale když se tady vrátím zpět 10 000 kilometrů dál do Jižní Koreje, tak tam vlastně mravenci nejsou tedy povolení zákonem k jídlu. Aha. A právě v tom je vlastně ten problém. Prokuratura nebo úřady po majiteli, po tom provozovateli, to je mimochodem michelinské, nebo ona má dvě michelinské hvězdy, ta restaurace. Mm-hmm. Oni po něm chtějí zaplatit asi 20 milionů vonů, to je asi 300 000 korun, to by nakonec nebylo to hlavní, ale to nejdůležitější, oni po něm chtějí rok, požadují rok vězení. Právě za to, že porušil vlastně ty zákony o bezpečnosti potravin a léčiv.
0: Mm-hmm. A ten problém je tedy v tom, že si lidé stěžovali?
1: No, oni si vlastně ani tak nestěžovali, ti zákazníci, ti si naopak tu zmrzlinu celkem pochvalovali, ale všimli si toho úředníci jihokorejského ministerstva pro bezpečnost potravin a léčiv a ti si toho všimli na fotkách na sociálních sítích, protože tahle ta mravenčí zmrzlina nebo ten sorbet s těmi mravenci na vrchu se stal celkem populární v Jižní Koreji. Navíc tedy tu mravenčí příchuť, jak už jsem říkal, tak si vlastně zákazníci mohli za ní, ne že připlatit, ale oni byli tázáni, jestli si ji vůbec chtějí dát a případně si mohli zažádat o nějakou alternativu, takže to rozhodně nebylo o tom, že byste prostě, jako, že by si šla do krámu nebo do restaurace, tam si rovnou si objednala zmrzlinu a na ní byli mravenci a ty si říkala, tyjo, to asi není nic pro mě. Mm-hmm. Ona navíc tam taky tedy ten kuchař použil jenom asi, myslím, 4 mravence na té celé zmrzlině, čili ona to byla spíš dekorace, rozhodně nešlo jako o mravenčí příchuť, takže jako zákazníkům, kteří by si tu mravenčí zmrzlinu prostě nedali, tak oni tolik jako nepřišli, měli tam nějakou alternativu.
0: Mm-hmm. No tak a vysvětlíme si, kde je tedy ten problém.
1: No, zákon to prostě nepovoluje, mm-hmm. prostě mravenci se v Jižní Koreji nesmí podávat jako jídlo v restauracích, celkem tam povoluje

0: 10 druhů hmyzu k jídlu, který se teda můžou servírovat. To jsou třeba kobylky, mouční červy nebo kukla motýla bource mrušového. Kdyby si se zeptala mě, já bych si pořád asi radši spíš než moučného červa dal mravence, ale prostě mravenci povolení nejsou. No a podnik si vlastně nezažádalo žádné speciální povolení. Takže vlastníkům tedy původně hrozilo až 5 let za mřížemi, prokuratura požaduje jenom rok a žalobci tedy požadují jenom rok. Obhajoba naopak vlastně, čili ta restaurace se hájí tím, že mravenci byli pouze jenom dekorativní a že jsou jenom součástí celého toho 15-chodového michelinského menu. Navíc právě třeba v Dánsku nebo ve Velké Británii, v Austrálii, ve Spojených státech jsou mravenci o dost běžnější jako kuchyňská přísada. A právě kuchař, ten, který tam tedy šéf kuchař, který tam tedy v té Koreji vařil, tak mravence používal při svém předchozím angažmá ve Spojených státech v restauraci, takže se asi něco přiučil a nedokázal to správně využít.
1: Já se vrátím na ten začátek, jo. Nevím, jak moc o tom budeš chtít mluvit na mikrofon, ale ty jsi zmínil, že jsi jedl jako dítě mravence?
0: No, tak jako my jsme měli takový telecí dětství trochu. Já teď napráším i mojí ségru. Prostě jsme seděli na zahradě, tam byly takový krásný břízy, my jsme do té břízy vyřezávali nožíkem nějaký věci a teď tam lezly ty mravenci. A prostě jako jsme to ochutnali, že jo, co bychom to jako, já nevím, ono to jako, já jsem nebyl jako úplně mimo jako dítě, že by mi byly třeba 4, ale já myslím si, že mi bylo třeba jako 11, zase jak bylo třeba 15.
1: No, takhle, že to bylo takový, že jako už to bylo jako v pokročilejším dětství.
0: A já jsem vlastně, můj jeden spolubydlící je právě kuchař, který vařil v michelinské restauraci a teďka má skvělou restauraci v Itálii, spojenou s takovou budovou. A on, když se přestěhoval, byl to Ital, tak se přestěhoval a mu říkám, hele, budeme spolu sdílet kuchyň, jsou tady nějaké věci, které bys jako, který jako nejíš, což na něco alergické. A on tak na mě, on měl hrozně velký oči, on je jako vypoulil a říká, asi bych si nedal omítku ze zdi. A já říkám, OK, tak tohle je ten level, s kterým my tady jako pracujeme. Prostě já myslím, jestli třeba nejíš koríše, nebo jestli jsi alergický na jako napínac, nebo na arašídy, nebo tak nějak. A on jako fakt se zamyslel a říká, si nedal bych se jako omítku ze zdi, prostě plesnivou, jako to mám jako nechutná. Takže si myslím, že prostě je trošku potřeba odevřít si obzory, co se týče nějaký alternativní kuchyně. Mimochodem třeba mravenci se docela běžně jako jedí třeba v Mexiku nebo v Indii, mají tam z toho mají nějaký speciální pokrmy, tak to je docela cool.
1: Dobré vědět a kdyby náhodou si to někdo potřeboval připomenout, tak může na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. Jirka Chábera se mnou ve studiu, moc ti děkuju, měj se moc hezky, ahoj.
0: Za málo a dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte, snad ne mravence.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska. Souboje na život a na smrt.
3: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
2: A nostalgie dávných časů.
4: Musíme bojovat!
2: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
5: Na té lodi je malejský tygr.
2: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
6: Yeah. Spider.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tolik výtečný hudební kousek, co se týče domácí hluhu a háju. Tohle byl Zapomněl jsem se skladbou Halo a my se teď společně v pátečním dopolední vrhneme na nějakou tu kulturní pozvánku, kterou můžete nějaký ten event absolvovat právě tento víkend. Konkrétně teď bude řeč o neděli 26. července, o této neděli, která je před námi a já mám pro vás jednu architektonickou pozvánku na komentovanou prohlídku domu Karla Hubáčka. Je to tedy dům od roku 1962 až vlastně do nedávné doby. Právě zde sám autor slavného Ještědu bydlel se svojí rodinou. Je to projekt z roku 1952 a úplně poprvé byl zpřístupněn veřejnosti na libereckých výstavních trzích v roce 1961 jako příklad dostupného a levného bydlení v dispozici 3+1 za cenu bytu v paneláku. Původně se tedy jednalo o vzorovou stavbu určenou pro sériovou produkci, ale z ekonomických a částečně vlastně i ideových důvodů k tomu potom nedošlo. Severočeské muzeum v Liberci teď pořádá po vlastně půlroční odmlce pásmo komentovaných prohlídek domu Karla Hubáčka a tedy s architektkou Danielou Kvapilovou. Když se dívám na ten nedělní termín 26. července, tak tady už vidím poslední dvě volné vstupenky, ale těch termínů na následující měsíc, na srpen, je tam celá řada paleta, je tam spousta volných míst, takže pokud kouknete, nemusíte se vypravit pouze a jen teď v neděli 26. července. Já ještě připomenu, že dům Karla Hubáčka prošel vlastně teď v poslední době další proměnou. Čeká vás teď nově obnovený plot s novou vstupní bránou. V interiéru budovy proběhly renovace stropů a repase oken. Aktuálně probíhá také částečná oprava topení. No a už v minulém roce byla pro vás připravena nová výstavní expozice, která je součástí tohoto experimentálního montovaného domu z 60. let, no a je nadále průběžně doplňována. Pokud máte rádi architekturu, tak Liberec, dům Karla Hubáčka, teď v neděli 26. července, poslední dvě volná místa, 17. hodina odpolední a komentovaná prohlídka.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Energická Robin se skladbou Missing You teď je v pátečním, stále ještě dopolední na Radio Wave, ale to dopoledne už má tedy skutečně na kahánku, pravá 12. už je téměř před námi, posledních 6 minutek do ní zbývá, no a stihneme i taky pár hudebních zastávek do toho momentu, třeba hudebnice Phoebe Green s trackem Sweat před námi, nebo taky hudebník Zdeněk Lichnovský. Zdálo se mi, že jsem se zbláznil a všem to bylo jedno. Ano, skladba s tímto dlouhým názvem též před námi ještě do 12. No a zároveň taky velká zdravice, co se týče toho pátku 24. července, protože dneska slaví svátek všechny Kristýny. Tak všechno nejlepší.
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, párty i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.

událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Martin Konvička, David Machovský, tohle je domácí hudební duo Blue Wandy s trackem Zeitgeist. Doufám, že jste si ho užili na vlnách Waveu stejně jako já, protože tvorbu těchto dvou pánů já mám skutečně ve velké oblibě a pokud netušíte, kdo jsem já a naladili jste Wave až v tento okamžik, tak i vás zdravím z proskleného studia. Martina Foldinová pro vás dnes za mikrofonem až do 3. odpolední. No a co nás čeká, nemine teď po té 12. hodině, krom asi dalšího rýmování, to už snad možná ne. Čeká nás určitě dozajista ukázka z aktuálního Impactu, kam tentokrát za Adélou Šponerovou dorazila herečka, moderátorka Rádia Wave a má dobrá kamarádka Eliška Soukupová, která jen přednedávnem otevřela na sociálních sítích debatu o tom, co je považováno za přijatelné ženské tělo a za přijatelnou ženskou velikost. Tak ukázka z aktuálního Impactu na vlnách Waveu už za chviličku, do té doby ale v playlistu třeba experimentátorka, hudebnice, zpěvačka Earth Eater, no a teď už hudebník, britský rapper s nigerijskými kořeny Fimi Guerrero. Pustíme si jeho aktuální letošní skladbu Daty, tak si ji pojďme užít.

0: Yeah. Pretty girl must up with the lies.
1: Brown skin shorty when I'm outside.
0: Pretty girl must up with the lies.
1: I wanna hold you like my first girl.
2: Herečka a naše kolegyně z Rádia Wave Eliška Soukupová nedávno otevřela debatu o tom, co je považováno za přijatelné ženské tělo. Na svých sítích totiž popsala zkušenost ze zkoušky společenských šatů, kde jí bylo řečeno, že velikost 38 je plus size. Proč herečky stále slýchají, že jim mají být štíhle, dlouhovlase a taky bez tetování, rozhoduje dnes o úspěchu ještě talent nebo spíš Instagram a osobní značka? Poslouchejte nový Impact s kolegyní Eliškou Soukupovou, no a před námi je teď krátká ukázka, jako vždy celý díl už teď k nalezení na wave.cz, na všech podcastových platformách, no a zejména ve videopodobě na našem YouTube.
3: Já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, a nebo trošku na to rezignovali. Jo? Ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to. A jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 40 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadá absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco. To je špatně, problém, alarm. Začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. Já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: koncerty nebo třeba divadle. Tentokrát tedy opět probíhaly přípravy napříč celým městem a třeba vedle kina Hvězda se bude opět promítat i na dalších 6 místech v klubu Mír, ve Slováckém divadle, klubu kultury, v Redutě, v aule střední školy Jiřího z Poděbrad, ale taky ve Sportovce, tedy ve sportovní hale. Vedle toho tradičně budou ještě 2 letní kina, a to přímo na Masarykově náměstí a taky ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. V parku už jsou teď aktuálně postavené i veškeré stany, ve kterých se bude konat doprovodný program a taky spousta stánků s nejrůznějším občerstvením. No a mezi ten doprovodný program řadíme už po několik let taky program Českého rozhlasu, protože přímo v sadech v Uherském Hradišti můžete najít i stan Českého rozhlasu, který nabídne program od dopoledního času až do večera, a to v pondělí 27., v úterý 28. a ve středu 30. července. Samozřejmě mezi ten program řadíme i program Rádia Wave, opět se tam vypravíme a tentokrát v širokém počtu, co se týče formátů, které nabídneme ve stanu Českého rozhlasu. Tentokrát si třeba v pondělí 27. můžete zajít na náš hotspot, hned potom na cestovatelskou Casablanku. Když se dívám do programu na úterý 28. července, tak tady vidím náš podcast Buchty živě, na které si můžete zajít v úterý. No a třeba ve středu 29. července, tak to si můžete zajít na náš Impact a pak už velmi tradičně na naše Čelisti, tedy filmový podcast na rádiu Wave, který můžete zažít právě v rámci letní filmové školy. Je toho celá řada, spousta. No a pokud vás zajímá kompletní program letní filmové školy v Uherském Hradišti, která běží vlastně až do 30. července, tedy po celý týden, tak koukněte na lfs.cz. Takto je to jednoduché.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
2: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu

see you live for more. You said it before. You wished I see you. Je vám vedro? No tak si zajděte na film. Minimálně tak tímto způsobem se snaží bojovat s velkými teply, s velkými vedry italská metropole, která teď nabízí obyvatelům během letošní vlny veder vlastně takový neobvyklý způsob, jak se ochladit. Ano, až do 4. srpna mohou odpoledne zdarma sledovat filmy v klimatizovaných kinech. Důvody jsou podle radnice zdravotní. Jen asi polovina Římanů má totiž doma klimatizaci, to uvádí energetická společnost Enel. No a taky o tom informujeme aktuálně na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. Ty vstupenky si lidé vlastně vůbec nemusí rezervovat. Kdo dorazí dřív, ten se dostane dovnitř. A prvním filmem byla třeba italská komedie z roku 2023. No a přesto, že to vstupné je zdarma, za popcorn a kolu už si ale musíte sami připlatit. Tak nakonec taky na třeba z toho i něco získají. Pokud vás zajímají podrobnosti, máte v plánu se do Říma vypravit třeba v následujících dnech právě do 4. srpna, tak třeba by vás to mohlo zajímat trošku víc. Koukněte k nám na web wave.cz sekce Wave News. A my už míříme zpátky k playlistu, protože před námi královna popu, která se rozhodla pro letošní rok být i královnou houseu a elektronické muziky. Řeč je o Madoně a ukázce z její nové desky Confessions 2. Pokud jste ještě neslyšeli, já sama rozhodně doporučuji. Za mě to dost pravděpodobně bude moje asi nejposlouchanější deska roku 2026. A to jsme teprve v červenci. Tady ukázka zní Danceteria.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Daj, já jsem, když jsem si fest pustil, vydal jsem taky, že...
3: Další den,
2: tak jsem nespal barc. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mě baví.

0: V pátek 24. července jste se rozhodli poslouchat odpolední on air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem právě pro tento pátek. No a protože se nám blíží 13. odpolední, tak zbývá už jen poslední okamžiky na nějakou tu další muziku, která bude právě do té 13. Patřit mezi to bude Wallows nebo Billow, ale chtěla jsem se zastavit i na YouTube Rádia Wave, protože tam si aktuálně můžete poslechnout z Brusu novou epizodu našeho podcastu Excalibur, takže pokud holdujete rapové scéně, mohlo by vás zajímat, že po dvou týdnech pro vás máme další díl, tentokrát tedy Spira Boys, kam se řadí Spiral a Saucer, kteří se vrací i s nějakou živou muzikou, o které byla řeč právě v aktuálním Excalibru. Pokud holdujete rapu, běžte se tam kouknout.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Jdi na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Hemlock Springs s energickým kouskem Girlfriend, nebo ještě předtím irská kytarovka, má velmi oblíbená kapela Fontaines DC s trackem A Favorite. Tak to byl všechno hudební start další hodinky vysílání u nás na Waveu v pátek 24. července. No a teď konkrétně máme i 13 hodin a 7 minut k tomu. Martina Foldinová vás stále zdraví z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské Balbínovy. No a co nás čeká nemine po té 13. hodině? No, tak bude to třeba ukázka z aktuální epizody našich Houpaček, tedy podcastu, který pro vás pravidelně moderuje kolegyně Míša Sladká. Tentokrát se v něm můžete dozvědět třeba to, že 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda. Ať už je to informace, která vás děsí, nebo třeba úplně naopak, tak vězte, že další informace nabídnu zároveň s ukázkou, na kterou uslyšíte už za chviličku, za pár minutek ve vysílání. Taky nabídnu další kulturní tip na dny následující. No a teď už zase zpátky k muzice. Omega Sapien Umru taky před námi. No a úplně jako první zazní v playlistu hudebnice Charlie XCX. Dneska už světová megastar. Lehce pomrkává tady na mě z našeho playlistu Wink Wink. Skladba z letošního roku míří k vašim uším.

0: 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda. Svěřují chatbotovi svá tajemství, žádají ho o rady, baví se s ním o intimních věcech a o sexu. Proč do dětského telefonu nepatří aplikace WhatsApp a co je riziko Robloxu? V Houpačkách znovu odpovídá vědec a vedoucí projektu e-bezpečí Kamil Kopecký. Před námi teď krátká ukázka.
1: 30% dětí bere umělou inteligenci jako kamaráda. Jo? Že už to není nástroj pro to, aby nám to generovalo nějaké eseje do výuky nebo počítalo nějaký matematický příklad a podobné věci, ale že oni ho vnímají jako kamaráda. Máme asi 12% dětí, které se baví třeba o sexu, jo? Jako o sexuálních jako věcech s umělou inteligencí. Nebo dávají takové otázky, jak mám zbalit kluka, jak mám zbalit holku. Jo? A ty děti, oni milují tu konverzaci s AI z jednoho prostého důvodu, protože AI je nekritizuje. Jo? Ona jim ve všem vyhoví. Jo? Je to taková snadná cesta k tomu cíli a je to v úplném rozporu s tím, jak funguje reálný život. Protože v reálném životě, ať chceme nebo nechceme, musíme řešit konflikty. Jo? Když jsme partneři, chodíme s někým, kluk, holka, holka, kluk, úplně jako libovolná kombinace, tak prostě dřív nebo později dojde k nějakému konfliktu, který se musíme naučit řešit, ale tohle to AI nedělá. Ona to je taková ta snadná cesta k cíli, jo, kdy AI nám neodporuje, ve všem se nám jako přizpůsobuje.
2: Je to hodně příjemný společník.
1: Je to příjemný, je to hlavně návykový, jo, je to fakt jako návykový, když si zvyknete, že máte takového kamaráda, kamarádku, jo, kterého pořád máte v tom mobilu, můžete se s ním bavit, akorát v momentě, kdy poprvé byli nasazeni tady ti chatboti, a první takový experiment s těmi chatboty se odehrál na Snapchatu. Objevila se technologie MyAI, kdo zná Snapchat, tak zná MyAI. A děti zkoušeli, jak to funguje, ty chatboty, takže dali jako jednoduchou otázku do toho chatbota, zeptali se, hledám si kamarády, poraď mi, co mám dělat, abych si jako našel kamarády. A víte, co odpověděla jako umělá inteligence? Jo, ta umělá inteligence doporučila dětem, aby vstoupili do sekty. Protože sekta je plná kamarádských, přátelských lidí, tam se ne... Jo, to je totiž velmi neprobádaná oblast umělé inteligence, jo, etické mantinely, etické limity. Od roku 2019 máme v zákoně jasně nastavenou věkovou hranici, od které může dítě dávat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jednoduše řečeno, od které si může zakládat účty na sociálních sítích, na WhatsAppu, na Messenger a podobně. A to je hranice 15 let, jo. A my se tady bavíme o dětech, kterým je 11 let, nebo 9 let. Nebo 10 let. Jo? Ta hranice má prostě svůj jasný účel. Jo? Mimo jiné jde o to, že dítě, kterému je 15, už je prostě rozumově někde jinde, než dítě, kterému je 11. Jo? A je připraveno na to, jak prostě co ten messenger dokáže tomu dítěti nabídnout. To, že se to nerespektuje, ty hranice, to už je jakoby jiná věc. Jo? A v tom zákoně je ještě taková zajímavá výjimka, že od 13 do 15 to jde taky, jako založit si účet na sociální síti, ale se souhlasem rodiče. Ale není tam definováno, jak ten souhlas získat, jo? Co to jako je. Je to ústní dohoda, nebo je to nějaký papír, nebo je to něco podobného. A to je silné téma, které se řeší i v současnosti, jak vlastně zakázat ty sociální sítě, jak je regulovat, jestli je zakázat úplně, jak je to s těmi věkovými limity. Je to takové obrovské téma současnosti.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
4: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: stovka. No a nově jsou v nabídce třeba i lokality z Karlovarského kraje. Soutěžící vlastně tak mohou vypátrat a navštívit například pramen řeky Střely, o které se přiznám, že jsem v životě nikdy ani neslyšela. Jak se tedy zúčastnit? Je to velmi jednoduché. Pokud je vám do 18 let a chcete se do prázdninové štafety zapojit, tak registrace i samotná účast jsou velmi jednoduché. Stačí navštívit vybraná místa a splnit na nich zadaný úkol. Zpravidla jde o to vyfotit se a snímek následně poslat prostřednictvím webu na stafeta.plzeňský-kraj.cz. No a pokud chcete znát další detaily této soutěže letní prázdninové štafety, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Životní styl, kde právě o ní informujeme. Další muzika na Waveu před námi teď v playlistu. Bude tam patřit třeba Tamara, Flowden a nebo výtečná Kelly Lee Owens.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ano, a v pátek 24. července přináším další Kulturistán. Tentokrát ale nikoliv se zaměřením na dnešní večerní čas, ale na neděli. Neděli 26. července, protože i to si můžete zajít na party, pokud třeba stejně jako já už tak nějak pomalu ztrácíte dech a představa toho, že jdete v pátek nebo v sobotu v noci na party, ze které pak musíte dospávat a vlastně už vám ten další den není úplně dobře, tak není příjemná, stejně jako třeba už ve většině případů pro mě, tak mám pro vás tip na pražský Úl Ďáblice, kam si v neděli 26. července můžete ve 2 odpoledne zajít na Jiskru a Jiskra je odpolední dance party. Už od 15. odpolední se tamní hub stage Ďáblického úlu promění vlastně na takový temný taneční klub pro každého, kdo nechce ponocovat, ale chce tančit. Tentokrát se můžete těšit na sety, které budou namíchané ze směsi houseu, diska, trenců nebo třeba zlomených zvuků, breaků. Ta stage bude temná, hudba i tanečníci jako v klubu. Jenom za dveřmi právě bude nedělní květnové odpoledne. Už skoro nikoli v květnové, ale samozřejmě červencové konkrétně v tomto případě, ale to se tak říká, znáte to. Podvečer, večer prý bude muzika znít zhruba do setmění, takže skutečně to bude odpolední dance party. Otevírat podnik bude už ve 2 odpoledne, DJ sety začnou od 3, to už jsem zmiňovala. No a pokud vás zajímá, co všechno konkrétně Jiskra nabídne, můžete kouknout i na jejich webové stránky jiskra.dance, tak koukněte, no a prý píšou, že je to i ideální program pro rodiny s dětmi. No tak já myslím, že nemusíte váhat. Pražský Úl Ďáblice, neděle, teď o víkendu a Jiskra odpolední dance party.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán. Rex.

0: anglický hudební producent Fred Again a taky zpěvák Anderson .Paak na společném tracku Places to Be v pátečním odpoledni na Waveu. Ať už to místo, na kterém dnes musíte být nebo chcete být, jak kdekoliv, mám radost, že jste se k tomu vybrali jako hudební podcast vysílání Rádia Wave v pátek 24. července, jen pár minutek před 14. odpolední. Před námi poslední společně strávená hodinka do 14. tedy ještě v playlistu Lola Young nebo domácí hudebník Bob Bleedy s trackem Resource. No a pak po té 14. velká, zásadní, kruciální životní otázka, kterou si budeme pokládat, protože kde končí láska a začíná posedlost, tak to je téma, které rozebíráme v aktuální epizodě našeho Psycha, ze kterého uslyšíte ukázku už jen chviličku po 14. odpolední.
1: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Casablanca.
6: Cestovatelský a outdoorový magazín.
7: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.
9: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

moc až do úsvitu. Laserem v očích probudávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemám, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

Anglická zpěvačka Pink Panthers, která dohromady slučuje něco, co by se zdálo, že nelze, drum and bass a bossa nova, to jsou hudební žánry, které se tak nějak sloučily dohromady na skladbě Mosquito, kterou jste slyšeli teď v pátečním odpoledni ve 14 hodin 6 minut. K tomu je už tedy čerstvě za námi v našem playlistu. Posloucháte dnešní odpolední páteční on air, Martina Foldinová za mikrofonem. Teď poslední společně strávená hodinkami dnešní čtyřhodinovky na Wave. Už za chvilku vám v ní pustím ukázku z aktuální epizody našeho Psycha. Taky tradičně nabídnu ukázku, co se týče kulturistánu, nějakých kulturních typů na dny následující. No a úplně stejně jako vždy zase nabídnu další hudbu. Bude tam patřit třeba česko-zahraniční spolupráce, co se týče rapu s Mac a P Money na společném tracku Fake už za chvilku. Taky výtečná Jamila Woods a Saba na mém oblíbeném tracku Practice už za chviličku, ale teď ještě spolupráce, za kterou stojí Steve Lacy a SZA. Is it cool? Ptají se na následující skladbě. No, vyhodnotit to musíte sami.

0: Kde končí láska a začíná posedlost? Nový horor Obsession, tedy posedlost, pracuje s jednoduchou otázkou. Co se stane, když se člověku splní přání být milován? Hlavní hrdina Bear dlouhodobě touží po své kamarádce Nikki, no a naděje, že by jeho city mohla opětovat, se střídá s nejistotou a strachem z odmítnutí. No a právě tato kombinace může podle psycholožky Doroty Tenovové podporovat limerenci, tedy stav intenzivní romantické fixace na druhého člověka. V souvislosti hororu Posedlost rozebírá nový díl podcastu Psycho. Teď si společně pustíme ukázku.
1: Víš, co je psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
2: Hele, já tam rozumím, tohle je jako psycho, který je pro dnešek psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde psycho?
1: Mm-hmm.
2: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem k tomu, že jsme jako pořad o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
1: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako... Ale jako na profesní rovině, jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt a tak,
2: okay.
1: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahama zabývali, to ne?
2: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
1: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession. Ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Já jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech.
2: Uh-huh.
1: Jak jiný psychologové, tak jsme tam, jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A pak vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence.
2: Mm-hmm.
1: A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny, ale nenašla jsem žádnou...
2: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt si ho ta jako autorka vymyslela.
1: Mně se to slovo hrozně líbí, mě teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi je hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
2: Příjemný i nepříjemný. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? Mm-hmm. A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
1: a
2: jako
1: zintenzivňuje. Ještě tam právě velká touha potom být milován, nebo chtít najít ten vztah, jo. A což mi teda přijde,
2: ale že... s tohletou konkrétní osobou.
1: No. No a to jako ten Bear tam splňuje úplně všechno.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Pátečních 14 hodin, 28 minut k tomu a před námi další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším kulturní tip úzce spjatý s naší stanicí, protože už příští týden v úterý 28. července si do areálu Trojského zámku v Praze můžete zajít na první letošní riviéru. Pokud jste náhodou o naší riviéře ještě neslyšeli, tak jde vlastně už o třetí edici společné letní série Galerie hlavního města Prahy a Rádia Wave, pořádané právě v malebných zahradách zámku Troja. Tentokrát se můžete vypravit na edici, která odstartuje v 17.30. Ten první z eventů bude mít takový podtitul s názvem Uložená místa. Vy se jako vždy můžete těšit na novou expozici, co se týče Galerie hlavního města Prahy právě v zahradách zámku Troja, takže odhalovat se bude nějaký umělecký artwork. Taky se dočkáte debaty na místě, kterou povede tentokrát kolegyně Tereza Havlínková. No a ponese se v takovém duchu, že se budou pokládat vlastně otázky na prostředí, ze kterého pocházíme,

0: Čaba Laciga a taky pražská kytarovka formace Market, která třeba zahrála v letošním roce i v rámci Radio Wave Studio Session. Připomenout a navnadit se můžete na YouTube Radio Wave. Takže Čaba Laciga, Market, debata na téma uložená místa, kterou povede kolegyně Tereza Havlínková a taky nové umělecké dílo a taneční performance v zahradách trojského zámku Riviera s pořadovým číslem 1 už v úterý 28. července.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest.
3: Hrajeme si s vámi.
1: Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer.
1: Na Rádiu.

Alt pop a drum and bass v jednom, opět kombinace žánrů, o kterou je co stát. Tohle je hudebnice Michála Charvátová, a.k.a. Myla, se skladbou Crying to God na vlnách Radia Wave, tedy zastavení na domácím poli, i když tak jenom na půl, protože Myla už celou řadu let žije v Londýně a je známá tím, že působí právě na britské hudební scéně, tak pokud byste hledali nějaký její koncert v nejbližší době v Česku, možná nebudete mít úplně velký úspěch. Další muzika před námi v následujících minutkách, patřit mezi ně bude mezi tu vybranou hudbu Frost Children, tohle hudební duo, taky domácí hudebník, rapper Cringe Prince. No a teď už Meaningful Stone, což je vlastně jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin. Letos si tak nějak udělala výlet do Los Angeles, kde natočila skladbu s producentkou a hudebnicí Jason. No a ten výsledek si můžeme všichni společně poslechnout právě teď. Tady skladba, jejíž název vlastně úplně neodpovídá matematickým rovnicím, protože v jejím případě se skladba jmenuje 1 plus 1 rovná se 0.

0: Frost Children měli playlist Radia Wave pevně pod kontrolou. No a následující 3 hodinky tomu tak bude, protože otěže v rukou bude mít Kája Vladeka.
1: Je to tak, ale nečekají nás žádné zmrzlé děti, ale sexy žhavá moderátorka.
0: Ahoj, moc tě zdravím, vítej, ráda tě vidím. Jak se máš?
1: Já se mám dobře. Dneska svítí sluníčko.
0: Takže to stačí ke štěstí.
1: Jo, a taky Charlie XCX vydala nové album, které jsem si poslechnul cestou do rozhlásku.
0: No tak jsem s nějakou recenzí.
1: Pohodinda je to taková reflexe, taková docela jako pohodindová, ale zároveň myslím docela hluboká reflexe nad životem, nad smrtí, nad uměním, nad tím, co to znamená být umělcem, umělkyní. Mm-hmm. A je to taková pohodinda, není to bret, že jo, žádný taneční pecky, ale mně se to líbí.
0: Takže je to víc kytarová deska, jo, tak jak bylo řečeno.
1: Víc takové analogové určitě. Na obalu má Johna Cale z Velvet Underground, takže to celý takový víc jako analog. Aha. A mně se to líbí.
0: Líbí se ti to. Jo. Dobrá, tedy dáš tomu prostor i znovu a budeš to
1: rozhodně
0: poslouchat opakovaně.
1: Jo, neřekl bych, že je to moje nová oblíbená deska, ale jako taková reflexe mi to přijde moc hezký. Takový fakt deep.
0: Já jsem třeba zapomněla, že dnes je to datum vydání, takže mám co poslouchat po cestě ze studia.
1: Ano, všem hlubokomyslným děvčatům, chlapcům i nebinárním kamarádům doporučuji, což ty samozřejmě si jedna z takových.
0: Děkuji. Takže jdu to naladit hnedka, jak budu vycházet ze studia.
1: Music, fashion, film. To nás čeká i dneska určitě.
0: Bez sporu.
1: Všechno.
0: S tebou rozhodně. Jste v dobrých rukou. Mějte se krásně a ty se měj krásně.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

15 hodin a 8 minut na rádiu Wave doznívají Girl IRL, Gosling a Zone s trackem Girl Boss a od mikrofonu už vás zdraví Girl Boss, Kas Vladyka, doufám, že se máte krásně. Nám začíná společné páteční odpoledne, pátek 24. července. Doufám, že si ho užíváte, že máte takovou tu příjemnou páteční náladindu, všechno je možné, venku svítí sluníčko. Já tady pro vás dneska budu až do 18 hodin. No a teď ještě než odbije čtvrtá, tak si dáme například tipy kam a na co teď o víkendu do kina. Dáme si ukázku z nových fasád, no a z playlistu už je před námi Chaperone, Banks anebo Dominic Fike.

0: To byl Dominik Fajk a teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Fasády. Požár baťovské budovy číslo 34, který propukl ve čtvrtek 9. července, sledovala celá republika. Jedna z ikon zlínského průmyslového areálu je dnes na hraně zániku. Jak významná ta budova vlastně byla? Na to odpovídá host Fasád Vít Marek, iniciátor projektu Ať žije Baťov, který se dlouhodobě věnuje architektuře a historii firmy Baťa. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Průmyslová města obecně mají problém s nějakou svou identitou, tím, že se tam v jeden moment nastěhuje spoustu lidí z jiných koutů republiky a tomu město nezbývá nic jiného, než si vytvořit, buď se nějak napojit na tu původní silnou identitu, a nebo vytvořit vlastně novou identitu, kde Zlín je krásný příklad toho, že se mu podařilo vytvořit novou identitu. To město je právě výjimečné tou architekturou, něčím, co je vlastně známé nejen v rámci republiky, něčím, co je známé jako po celém světě. Takže když minimálně teda v republice řeknete, že jste ze Zlína, tak si každý vybaví něco typického pro Zlín, ať už teda, jsou to teda ty boty, nebo je to ta architektura. A to mi přijde strašně zásadní pro nějaké to ukotvení sám sebe v tom prostoru, v tom, že jsem prostě ze Zlína, že mám vazbu na to místo a vím, na co můžu být hrdý. A přijde mi důležité toto nějakým způsobem udržovat, protože čím jako víc se zajímám o to své okolí, čím víc se vlastně mám nějakou spojitost s tím městem, vím, že je něčím výjimečné, tím větší zájem mám o to, aby i v budoucnu bylo dobré. A mám zájem o to, aby ten veřejný prostor, to, kde se pohybuju, prostě nějakým způsobem zkvétalo a zajímám se o to. A proto mi přijde škoda, že se na to jakoby zapomíná, že ta architektura a ty nějaké ty principy, ty tradice, které si myslím, že jsou jednoduše adaptovatelné na současnost, tak v tom Zlíně jsou a jsou tady prostě ambice je nějakým způsobem potlačit, vytlačit, nahradit, však to ničemu nevadí, ale postupně možná se dostáváme tam, že zaniká ta identita nebo zaniká ta vazba na to místo. Už nám nepřipadá, prostě se drolí to, co bychom je prostě považovali za nějakým způsobem výjimečné.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas, rádio Wave.
4: Radio Wave. Děláme.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za minutku bude půl čtvrté v pátek 24. července a já mám kulturní tip pro všechny hororové fanoušky a faninky, kteří se teď tento víkend nachází v Praze, protože v pražském kině Edison Film Hub bude celý tento víkend probíhat hororový festival Heatwave Horror. V rámci něho můžete vidět hororové klasiky jako třeba Suspiria nebo Čarodějnice, ale i letošní hitovky Posedlost a Backrooms, které já obě doporučuji. Dneska to otevře snímek Čarodějnice z roku 90, ve kterém ožívají velmi nepůvabné čarodějnice ze strašidelných báchorek pro děti. O úky spůky strašidelný úvod se postará moc milý australský filmový fanšmekr Ryan Keating a Heatwave Horror začíná v Edisonu dneska v 19 hodin. Příjemnou strašidelnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán. Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix rádia Wave. Hudební mix
1: rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: 15 hodin 36 minut na rádiu Wave doznívá To Waving a taková letní kytarová pohodinda All Icy. Z trochu jiného soudku je před námi z Brusu nová domácí pecka, a to od Darko Dona. Tenhle pražský rapový dancehall král se po úspěšném roce vrací s novým projektem, a to album Dead Boy. Do našeho playlistu přistála dancehallová pecka s názvem Lifestyle.
1: Novinka na rádiu Wave.
2: A jsem nadšená.
3: Zadu možná.

0: Bylo 3:45 a na pátečních vlnách Rádia Wave doznívá Island Man s peckou Tunnel Vision. Ještě než budou 4, tak si dáme Léto s Monikou, Anu Vavarkovou anebo mojí oblíbenou australskou dívu Kylie Minogue. Hned po 4. Fulcrum nebo Rachel Chinuriri. U mikrofonu je pro vás Kas Ladika.
1: A já jsem nadšená.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Rádiu Wave. Boys. Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: To byla Rachel Chinuriri a nám pokračuje páteček na Radio Wave po 16. hodině. Doufám, že si ho užíváte. U mikrofonu je pro vás až do 6. Kas Vladyka. No a abyste tak věděli, co pro vás budu mít v této hodince, tak dáme si tipy na koncerty, a to na celý víkend. Abyste věděli, kam chodit na dobrou hudbu, dáme si taky ukázku z nového nádechu. No a z našeho playlistu už jsou před námi Jan Trey a Essay, Yeji a nebo Prune.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: To byla americká hudebnice Prone s krásným trackem System a před námi je ukázka z nového dílu podcastu Nádech. Jeho hostkou je psycholožka Alena Spálenská a jeho tématem jsou emoce. Poslechněte si celý díl na wave.cz a v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových apkách a před námi už je krátká ukázka.
1: Vlastně, když se s těma emocima naučíme pracovat a naučíme se je chápat, tak to může být nějaký zdroj informací a může nám to pomoct se ve světě lépe orientovat a pohybovat. Ono se stává, že cítíme nějakou emoci a úplně to nás zhrkne a řekneme si, ježiš, to fakt jako nechci cítit, anebo to bych fakt cítit neměla teďkon, to je nějaký jako, teď jsem to nějak pokazila. A může to být třeba smutek, nebo žárlivost, nebo třeba závist. Ale je lepší nad těma emocema přemýšlet jako nad příjemnýma a nepříjemnýma, než na dobrýma a špatnýma. A vlastně to, že nějakou emoci cítím, tak nevypovídá nic o mojí moralitě nebo o mém výkonu. Je to prostě nějaká zpráva, která na něco reaguje. Neexistuje žádná špatná emoce, ale existují špatné činy. Vlastně když něco cítím a nedokážu pořádně říct, co to je, nedokážu to pořádně vlastně identifikovat tu emoci, tak je dobrý se na ní podívat jako na něco, co má 4 složky, který jakoby už popsat dokážu. Je to tělesná složka, je to myšlenky, co mě u toho napadají, je to nějaké chování, něco, co dělám nebo k čemu mě ta emoce jako ponouká. A taky to je to vlastně samotný ten prožitek té emoce, jako jak mi z toho je. A pokud je ta emoce hodně silná a třeba hrozí, že bych udělala něco, čeho bych potom litovala, tak je potřeba tu emoci nějak jako akutně, rychle prostě srazit dolů, abych prostě třeba nenapsala tu zprávu, který budu nějak litovat, nebo neudělala něco sebedestruktivního. Existuje takovej lifehack, kterýmu se říká potapický reflex, a to je, že když si napustím mísu plnou ledové vody a třeba si do ní přidám pár kostek ledu a ponořím do ní obličej na 20 sekund, tak se moje tělo automaticky uklidní. Obecně je to tělo vlastně skvělý nástroj, protože ty emoce nejsou jenom v hlavě, ty emoce jsou nějaký celotělesný proces. Takže je dobré vlastně to tělo neopomínat a myslet na to i při té regulaci. Tak je dobrý říct, že vlastně cíl není ty emoce nějak eliminovat nebo úplně super zregulovat, ale je důležité vlastně i prožívat. Třeba když jsme smutní, tak prostě účel toho smutku je trošku se stáhnout, odpočinout si, nějak se vyrovnat s tím, o co jsem přišla a obrátit se na druhý lidi a vyhledat nějakou pomoc.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

než si mi ztratila našle jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 27 minut v pátek 24. července a já už pro vás mám tipy na koncerty na celý víkend. Tip na dnešní večer putuje do Břeclavy, konkrétně do obřadní síně židovského hřbitova, kde už v 17 hodin, tedy za malou chvilku, pokud se nacházíte v Břeclavi, vystoupí Václav Havelka. Poskytne solo koncert k vydání nového alba A Snake Crawling Up a Broken Ladder. To je Václav Havelka dneska večer v Břeclavi. Zítra večer můžete zavítat do Cross Clubu, kde od 21 hodin zahraje Smack One, a to Takeover HPZ2 Rave Cross. V Crossu zažil Smack svůj úplně první stage dive, první mošpic, nespočet linkupů s UK grime umělci a taky bass, který není nikde jinde, takže to zní jako, že to bude velká nostalgie se Smackem dneska večer, zítra večer v Cross Clubu. No a na neděli mám pro vás takový svůj osobní tip, a to na Pitbulla na letišti Letnany, na který já se moc těším, protože bez vtipu Pitbulla miluju. Na jeho party hudbě jsem vyrůstal, takže doufám, že se tam uvidíme. V 15 hodin na letišti Letnany Pitbull jako support vystoupí Little John. No a pokud se tam chystáte, tak se taky ohákněte, protože už je po celém světě tak trošku tradicí, že na koncerty Pitbulla se fanoušci a faninky oblékají jako on. Tedy berou si takovou bold cap, tedy čepičku, aby vypadali, že nemají vlasy stejně jako on, k tomu bílou nebo černou košili a černé brýle. Těším se, bohaknu se.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska. Souboje na život a na smrt.
4: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
3: A nostalgie dávných časů.
5: Musíme bojovat!
3: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
6: Na té lodi je malejský tygr.
3: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.

16:39 na vlnách Rádia Wave doznívá Olivia Rodrigo s punk popovou pecičkou Get Him Back. Této talentované mladé zpěvačky se taky týká jedna novinka, která se objevila tento týden na našem webu wave.cz. Olivia Rodrigo totiž prosí fanoušky a faninky, aby na její koncerty nenosili plenky. Rozmohl se totiž takový nešvar, že fanoušci a faninky, aby samozřejmě byli v první řadě nebo co nejblíže své oblíbené popové divě, tak čekají na koncerty v plenkách a potom to tak taky je cítit. Takže prosím, taky na vás apeluji. Hydratujme se a choďme na záchod. Nestojí to za to, abychom na koncertě v první řadě dělali potřeby.

Rádio Wave. Děláme vlny. I'm a straight-up.

0: Na vlnách Radevy doznívá multitalentované sesterské trio Haim s trackem I Know Alone. Je 16 hodin a 49 minut, no a ještě než bude 5, tak nám zazní Nilufriania, Upsal nebo Whitney. No a po páté se můžete těšit na Snowstrippers, Realize a nebo skvělou novou Madonu. U mikrofonu je pro vás Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hergot.
4: Hergot.
3: Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
5: na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 7 minut po 17. hodině na rádiu Wave dozněli Realize s krásným trackem s krásným názvem I Could Join the Birds. Máme pátek 24. července, červenec se tedy blíží ke konci. Jsme v půlce léta, nicméně já mám tak trošku pocit, že jsou Vánoce, protože opět toto léto nám úplně naděluje Ježíšek krásnou novou hudbu. Dneska například vyšla nová Charlie XCX Music Fashion Film, doporučuju. No a už na začátku července to byla samozřejmě Madonna s dlouho očekávaným albem Confessions 2, které je prostě úžasné, úplně vrchol taneční hudby, pokud se třeba například jako já snažíte trošku kultivovat svou fitness rutinu a moc vám to nejde, jako mě, tak doporučuji například právě tohle album do uší, do posilovny, domů ke cvičení, na běhání a hlavně samozřejmě taky na tančení. Tohle už je nová Madonna, Danceteria, pojďme si zatančit.
1: Novinka.
2: Novinka na rádiu Wave.
1: A jsem nadšená.

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byla kapela Gwendoline a my si teď dáme ukázku z nového dílu ekologického podcastu Podhoubí. Jeho hostem je Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze, který se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků a stovky hodin strávil přímým pozorováním z posedu. Celý díl najdete na našem webu a v podcastových aplikacích a tady už je slibovaná ukázka.
1: Mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
2: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. Jo, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
1: Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave. Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Bude 17:30 v pátek 24. července a na rádiu Wave pokračuje poslední půlhodinka pátečního odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte, že máte pohodinovou páteční náladu. No a ještě než se rozloučíme, tak já vám prostě musím povědět o své oblíbené internetové virální hvězdě tohoto týdne, kterou je nikdo jiný než Jimothy the Raccoon, tedy mýval jménem Jimothy, který si získal srdce moje a taky spoustu dalších uživatelů a uživatelek internetu, protože je to takový zvláštní mýval. Jmenuje se Jimothy a musím říct, že vypadá skoro stejně tak zvláštně, ne-li zvláštněji, než se jmenuje. Nevím úplně ani, jak to popsat, každopádně doporučuji, abyste si ho našli na internetu, Jimothy, tedy Jimothy, a je takový deformovaný, takový zvláštní, na první pohled může vypadat možná i strašidelně, jakože kdyby vám přeběhl přes zahradu, tak se bojíte, ale při bližším pohledu samozřejmě zjistíte, že vůbec není strašidelný, že je neškodný a že je dokonce velmi roztomilý. No a opravdu si získal srdce internetu a myslím, že Jimothy nám dokazuje, že nikdo nejsme dost jiný, ani deformovaný, ani zvláštní na to, abychom byli milováni, abychom si zasloužili internetovou virální slávu. Zdravím Jimothyho do Seattlu, doufám, že se má dneska krásně.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech

Byly The Drums na Radio Wave v 17 hodin a 39 minut a ještě než se za malou chvilku rozloučíme, skončí naše páteční odpoledne a začne víkend, tak pro vás mám jednu Charlie XCX. Charlie totiž dneska vydala nové album Music Fashion Film, takže já slavím, doufám, že vy taky. Pokud ne, tak teď už jo. Mně se to album moc líbí, myslím, že je to taková hezká meditace a reflexe nad životem, nad smrtí, nad přátelstvím a nad údělem umělkyně. No a my si dáme úplně pilotní song, single z tohoto alba, a to Rock Music, na které Charlie tak jako medituje nad tím, že ráda dělá hudbu s kamarády a občas se s nimi taky líbá, což je myslím super.

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže.

0: byla Mol Sullivan na Radio Wave. Máme 17 hodin a 47 minut a naše společné páteční odpoledne už je u konce. Vy už za malou chvilenku v 18 hodin můžete poslouchat Quest, v 19 hodin potom Casablanku, no a od 8 večer ničím nerušený Pleják. Od mikrofonu se s vámi loučí Kasvledik a já vám přeju hlavně krásný víkend.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Quest.
3: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Opět pokračujeme v personálních rošádách. Ahoj Lukáši.
5: Nazdar, kde je Šárka?
4: Já jsem slyšel, jenom než řeknu, kde je Šárka, já jsem slyšel od jednoho z našich posluchačů, že už je zmaten těmi rošádami a bohužel tenhle ten týden to bude zase nejinak.
5: Ale bohudík se zajímavým hostem.
4: Ano. Šárka není, protože Šárka byla na trhání osmiček. A to je velmi nepříjemná věc, musím říct teda.
5: Já jsem to pořád ještě nezažil a pořád osmičky mám, pořád se děsím, kdy to přijde.
4: Uvidíme.
5: To tady nebudu nejspíš.
4: Uvidíme, jestli tady budeš, ano. Ale důležitý je, že tady máme hosta, jak jsi správně řekla, a je to Mirek Mlejnek. Mirku, ahoj.
6: Ahoj, Jardo.
4: Co jsi zač? Představ se.
6: Prosím tě, jsem ajťák, majitel jedné menší IT firmy a nějakým způsobem se snažím tomu svýmu cirkusu šéfovat a pokud jde o to, co děláme, tak primárně řešíme IT outsourcing a systémovou integrace.
4: No a to je velmi podstatný, protože my jsme se dneska chtěli bavit ne o hrách, i když o nich samozřejmě taky.
5: No to je s tím velmi propojené.
4: Ale o hardwareu, protože ty máš velké zkušenosti s tím, vlastně s tím světem hardwareovým, protože v tom denodenně v podstatě ležíš, je to pravda?
6: Je to tak, no, je to náš denní chleba, takže děláme s tím neustále.
4: Budeme se tě snažit tady nedávat na rozhlasový pranýř, protože přece jenom je to tvoje rozhlasová premiéra. Ale nedá mi to nezeptat se na takovou jako otázku, která mi vrtala celý den dneska hlavou. Já jsem si svůj úplně první počítač, herní počítač, sám za své peníze pořídil v roce 2023. Až takhle strašně pozdě. Já jsem předtím jako samozřejmě měl nějaké herní počítače, měl jsem dokonce herní notebook.
5: Já si fotku počítače, co se ti ukazoval tvůj tatínek.
4: Ano. A ty jsi měl černobílou tuhle tu fotku ještě.
5: Na svém černobílém monitoru.
4: Samozřejmě jako v rámci jako herního hardwareu, a teď myslím počítačového hardwareu, tak jsem měl nějaké povědomí vždycky v průběhu těch let, že jako tohle to je zhruba tak dobrý, když chceš hrát, tak si kup tohle a když máš tohleto, tuhletu konkrétní potřebu, tak si pořiď tohle. Ve chvíli, kdy se ale v tom roce 2023 takhle nad tím zavřela voda pro mě, to znamená, měl jsem už koupenou, už jsem to nemusel řešit, tak mně přišlo, že jsem to buď pořídil ve strašně dobrý čas, kdy jako to, ten hardware byl za relativně normální peníze a dalo se vybírat hlavně. Zatímco, když si chci, kdybych si chtěl ten stejný herní počítač koupit v roce 2026, to znamená teďkonc, tak hodně spláču nad tím, kolik vypláznu jako z té peněženky.
6: Tak.
4: Co se stalo za ty 3 roky?
6: No, kdyby za 3 roky, situace se vlastně výrazně proměnila za poslední ani ne rok. A ten důvod je ten, že de facto móda AI naprosto ten trh změnila. A v tom smyslu, že ceny paměťových modulů vyskočily tak razantně, že to, co jsme kupovali ještě před půl rokem za nějakou cenu, tak nyní vlastně vyskočilo o nějakých 400-500% nahoru. Takže ten počítač teď třeba, když vemu modelový počítač, třeba co stál třeba 25 tisíc, tak teď bude stát třeba o 10 tisíc výš.
4: To je ten můj chvíli, konkrétně.
6: Tak, například, ano.
5: Jako vychytal jsi to na poslední chvíli, já domyslím. Ty si trefil totiž takovou tu díru. Já jsem tam v té díře, naše společná díra, o které teď budu mluvit, a tak jsem mezi totiž covidem a takovou tu, o tom se, nevím, jestli mu tak říkal oficiálně, asi teda oficiální název to nemělo, jeden z názvů, který se docela ujal, tak byla The Great Dumpster Fire grafických karet v roce 2020. Tam to hodně souviselo s covidovými omezeními a s nedostatkem prostě čipů v rámci nejenom tajvanské, ale hlavně tajvanské výroby. A já jsem tehdy tak jako si říkal, že už možná je na čase vyměnit tu moji starou Rivu TNT2. Já jsem teda měl nějakou GeForce 1060, ale už opravdu přesluhující kartu. Čas se podívat naivně v tom volném čase, co jsem, nebo volném, v tom izolovaném lockdownovém čase jsem se šel podívat na ceny, zděsil jsem se, takže jsem pak čekal. A někdy v podobné době, kdy ty jsi teda stavil herní počítač, tak já jsem si 22 nebo 23 kupoval grafiku, kdy to konečně se spadlo na nějakou normálnější cenu. Já teda nemám nic, já mám 4060, nic jako žádné žihadlo, ale pro mě to byl velký upgrade a bylo to za peníze, které jsem si říkal, že jsou plus minus normální. No a pak teda přichází to, co tady popisuje Mirek a co já jsem slyšel hlavně, To zase má jiný hezký název a ten bych klidně ustanovil jako oficiální, že se tomu neříká Ragnarok, ale Ramnarok. Konečně konec apokalypsa a to, co bych se já chtěl dneska s pomocí doufám hosta dozvědět, je hlavně tehdy byl nějaký výhled, že to třeba, že bude, že nastanou zase dobré časy, ale zatím z toho, co tak jako lidsky jsem pochytil, tak to vypadá jako, že si zvykáme na nový standard.
6: Je to tak, ještě teda odbočím, ještě se tomu říká Ramagedon, tomuhle stavu, který teď aktuálně panuje. Nicméně ano, výhled jako takovej je opravdu neuvěřitelně špatný. A myslím si, že pokud někdo v tuhle chvíli predikuje, že ví, kdy ten stav skončí, tak určitě lže, protože sebelepší agentury, které nějakým způsobem predikují stav trhu, tak ani oni sami neví. A my, co vlastně denně komunikujeme s vendory, tak jsme nyní ve stavu, že nám nikdo neumí naprosto říct, kdy co bude vyrobeno, jak to bude vyrobeno, kolik bude čipů za týden, za měsíc, za půl roku, za rok. To znamená, je nějaká predikce, že ten stav bude trvat minimálně tento rok a nejspíš i celý příští rok.
4: No to je docela špatný, ne? Protože ramky neznamená jako jenom ty paměti, které jako jsou v těch RAM slotech na těch základních deskách, ale ramky jsou i v jiných komponentech a jiných částech toho počítače.
6: Říkáš to úplně přesně, nejedná se pouze o ramky, ať už do počítačů, notebooků, serverů, ale jedná se o veškeré paměťové čipy, to znamená cokoliv, co je v konzumní elektronice, ať už to jsou mobilní telefony, konzole, handheldy, notebooky, i dokonce třeba věci, jako jsou switche a další věci, tak ano, cokoliv, co obsahuje ramky, tak prostě, nebo rozpady paměti, tak bude nedostupné, případně to bude cenově natolik ustřelený, že většina lidí prostě znákem počká, pokud může.
4: Taková jako možná strašně laická otázka, jo, ale ve chvíli, kdy teda ty nové věci nejde dělat, protože není z čeho, všechny jako výrobní linky jsou obsazený nějakýma jako lidma, kteří si řekli AIčko super, budeme to tady investovat všechno do toho, aby jako AIčko bylo ještě víc super za ně, tak nabídou na hodnotě ty starší věci, které už jsou vyrobené, to znamená, jako říkám bazarovky, ale jako nemusí to být nutně bazarovky, můžou to být věci, které ještě třeba prodaný nebyly, protože po nich jako nikdo nebažil, protože prostě si všichni chtěli koupit tu nejnovější generaci.
6: Jasně, já si myslím, že to byla taková trochu nutnost, že de facto to, co aktuálně se nějakým způsobem nabízí nebo prodává, tak samozřejmě i tomu se ta cena zvyšuje. Ten příklad je takový, že například paměti DDR4, což už je vlastně minulá generace paměťových modulů, tak ta nově prožila takovou renesanci, že i vlastně výrobci desek nově začínají znovu vyrábět desky, co podporují ten standard místo aktuální DDR5. A vypadá to, že pokud máte doma nějaký jako ramky schovaný pro něco, tak na tom zaprý vyděláte, pokud je prodáte, případně pokud je máte využít, tak máte kliku, že nemusíte čekat.
5: Jardo, já si teď užívám tu chvíli, když tohle slyším, že ze mě se tady přímo před vašima očima a před ušima posluchačstva stává boháč. Protože já jsem mám jednu takovou věc, kterou o mě možná ani ty nevíš. Já jsem v životě podle mě nevyhodil žádnou ramku, kterou jsem demontoval ze svých počítačů, které jsem si v průběhu stavil, včetně notebooku. A nemám je teda úplně, teď jsem se nedávno stěhoval, tak doufám, že jsem to tak jako někde lokalizoval do pár krabic, ve kterých to teda proberu. Podívám se tam je.
4: Tak křemíková drť, že by to mohla být. Jo?
5: Já doufám, že to právě nebude drť, i když i ta by se mohla možná hodit, ale právě ty DDR, rozhodně jsou tam DDR3, těch tam bude nejvíc, podle mě.
6: I to je ještě docela fajn.
5: A já myslím, že jak bude postupovat krize, tak budou lidi rádi za ještě starší modely, možná nějaké ty, co bylo předtím, Sodim, nebo takové, ty ani, už to ani nepamatuju.
4: No, já vlastně v tuhleto chvíli taky musím říct, že jsem jako v docela dobrý pozici, protože já nechci to říkat moc nahlas, protože jak mi to řeknu, jak se mi to rozbije nebo něco takového. Ale
5: já těž tak půjčím ramku.
4: Jo. Já jsem si totiž těsně před tím, než teda ta krize vypukla, a byly jistý signály, které k tomu jako vedly. Protože přece jenom my jsme všichni tři jsme insideri, dá se říct. My to jako sledujeme to odvětví. Zatímco jako lidi, kteří jsou běžní uživatelé, kteří jako opravdu jdou na nějaký obchod, tam si jako naklikají nějaký počítač, tohle to chci, aby to hrálo Quake, tyjo, nebo něco takového. Tak
5: ty já jdu v roce 2026. přesně klasický
4: požadavek.
5: Jo, tak to.
4: Tak v tomhletom my jsme jako napřed. To znamená, já jsem si pořídil retro handheld, na kterým si jako teďko hraju jako starý hry a velmi předpokládám, že to jako ta cena půjde nahoru. Pořídil jsem si to ještě před tou cenou, co půjde nahoru a zároveň jsem dneska dokonce, jako, když to natáčíme, jsem viděl, že ceny Steam Decků vystřelili o několik desítek eur nahoru, jenom tak, protože prostě proč ne, když jako je ten nedostatek samozřejmě.
6: Přesák.
4: U čeho dalšího to čekat? Co je ta další věc na ráně? Jako, co bude teďko? Co teďko dá se říct? Tohle to zajisté půjde nahoru. Pokud už to nešlo teda.
6: Teď se hodně spekuluje, že nahoru půjdou disky jako takový, to znamená ne SSDčka, ale normální klasický rotační disky a tam se v tuhle chvíli predikuje, že to bude minimálně nějakých 50% a víc, protože už v tuhle chvíli je u všech vendorů, kteří vyrábí disky, tak je jejich kapacita na ten rok vyčerpaná a rozprodaná a zase všechno pohlcuje AI, takže nebudou disky minimálně kapacity 10 terabajtů a větší a pokud budou, tak opět to bude za ceny, který tady dlouho nepamatujeme.
5: Ty, já si možná rovnou koupím celý rozhlas, protože i disku mám hodně. Já doma mám když tak výborného Raptora Western Digital 10 000 zatáček.
4: Lukáši, pozor, já mám už asi 3 roky, jsem vyhrál v nějaký tombole SSDčko, který je v nějaký jako strašně zvláštní konfiguraci, takže ho nedám do svého počítače, ale možná někomu by se mohl hodit.
5: Protože jsme udělali taký swap, jo? Že já ti dám svůj, má tady jenom 150 GB a tak tam se ti Quake 4 vejde několikrát. Takže
4: právě, že to má nějakých 640 nebo něco takového.
5: Jožiš, to teda SSDčko.
4: No, právě. Ale pro mě vlastně ta zásadní věc teďko, jako samozřejmě jsme herní podcast, takže jako se budeme bavit, co to znamená pro hry jako takový. Nebudeme se asi nutně bavit o tom, zda teďko třeba začnou vycházet hry, které jsou na trochu méně zkušené počítače.
5: No, tahle celá, na to bych se nechal do dalšího bloku, protože tam se k tomu dá přistupovat asi z x různých směrů. A jestli se můžu jenom ještě doptat, tak přece jenom já dost jako takový tady rezidentní, nemyslím jenom tady v podcastu, ale řekl bych v republice, možná v této galaxii AI skeptik, nebo spíš takový ten, kdo hodně vidí, nebo hodně vidí, to vidí spousta lidí, ale já mám skutečně, jsem jeden z těch, kdo jsou přesvědčení o tom, že to je bublina, která nějakým způsobem splaskne a že to splasknutí bude hodně bolet. Nemyslím teď jako, že umělá inteligence skončí a vrátíme se prostě nevím k čemu, ke počítadlům a nebo nějakým jednoduchým kalkulačkám, to samozřejmě ne, ale že prostě teď je do toho navito a nainvestováno takových prostě peněz, venture kapitálu, zdrojů, toho hardwareu. A já vidím, že ty tady přikivuješ. Ty s tímhle souhlasíš a myslíš, že to může, že to je to, co by mohlo za ten třeba rok se propsat, nebo je to na dalším nějakém horizontu to splasknutí?
6: Já jsem, Lukáši, moc rád, že jsi na to narazil, protože si myslím, stejně jako ty, že AI je jedna velká nafouklá bublina, která určitě splaskne. Otázka je, jak moc a kolik těch startupů a firm, které jsou v tom namočený, kolik jich nakonec umře. Ale myslím si, že to bude minimálně polovina a že to bude ten trh hodně bolet. Na druhou stranu si myslím, že to je jeden ze dvou možných závěrů, který pomůže k tomu, aby jsme se vrátili do normálu. Takže pokud nám nepomůže Čína jako taková, protože zvýší dodávky de facto všeho, protože ona jediná na to má kapacity, které v tuhle chvíli na ten consumer trh nevyužívá, tak to splasknutí té bubliny je podle mě jediná cesta, jak z toho ven.
5: Ještě se doptám, vlastně taky jsem zaznamenal v posledních letech, vím, že to jsou, že je to tady u nás v Rožnově, nebo že tady máme docela vlastně...
6: On se mi v Rožnově, no.
5: Že tady máme několik různých vlastně, nebo i takhle, řeknu to jinak, máme tady velký push, jak přímo v Evropě, aby tady začaly vznikat kapacity na výrobu těch polovodičů a prostě všech těch možných jako součástek, které jsou k tomuhle všemu potřeba, to, co je teď v tuhle chvíli hlavně v té Asii, tak to jsou ale vize vzdálenější budoucnosti, předpokládám, to nemá šanci se propsat, nevím, v následující dekádě třeba do trhu.
6: Jestli se ptáš obecně na Evropu, tak jako Evropa jsme na tom hodně špatně z toho důvodu, že vlastně v roce 2009 skončila poslední evropská továrna na paměťové moduly firma Qimonda v Německu a od té doby šel ten trh do kopru a v Evropě se vyrábějí neustále paměťové moduly, ale všechno jsou vlastně moduly určené do automotive, případně do industry segmentu a nejde o běžné consumer moduly, takže jsou tady nějaké iniciativy a hlasy, aby se Evropa vrátila do toho souboje o továrny a aby se tady vyrábělo. Nicméně ano, tohle je otázka třeba výhledově minimálně 5 let a rozhodně v tuhle chvíli nám nepomůže v Evropě nikdo, aby jsme z tohohle vyšli vítězně.
4: Taková hodně temná předpověď, ale na druhou stranu já vím, že u právě té německé firmy, tak to bylo opravdu o sázce na špatný koně v nesprávný čas, protože to bylo zrovna ve chvíli, kdy do Evropy přišla finanční krize a oni zrovna jako měli velký pohledávky a prostě jako to nezvládli finančně.
6: Tam je problém v tom, že obecně biznis paměťových modulů, těch běžných, tak je strašně nízkomaržový segment trhu. Jo? Takže tam opravdu ty výdělky jsou sice v součtu veliký, ale marže je velmi nízká a Qimonda to neustála, protože samozřejmě pokud v Ázii jsou stálí pobídky plus nějaké další tlaky a dokážou toho chrlit na trh mnohonásobně víc, tak logicky ti nejslabší padnou a Qimonda se vytáhla toho Černého Petra v toho souboji.
4: Spousta technologií, který člověk počítači má, ani neví, jakým způsobem jsou tam ty drátky a různý obvody pospojovaný. Po světě existují několik různých standardů, vlastně, který jako člověk může využívat, ani neví, že je využívá vlastně. A je to v podstatě, dá se říct jedno, když to do té desky strčíš, tak to prostě běžíš. Jo. Ale
5: v tom správném případě. Zažil jsem mnoho případů, kdy to tak nebylo.
4: Ale teďko se teda nacházíme uprostřed Ramagedonu, nacházíme se v nějakých dozvucích velké grafické války, která probíhala v rámci covidové krize. No ale zuří po světě spousty soubojů doslova, ať už jako hořících nebo nehořících, který využívají věci typu jako drony, využívají prostě moderní techniku. Předpokládám, že to ne vždycky jako technika, pro kterou si skočili do obchodu a koupili si ji tam, ale je to spíš jako technika, která je z druhé ruky, případně ze třetí, ze čtvrtý, pátý ruky, ale prostě funguje. Ale ve chvíli, kdy se rozbije, tak jako samozřejmě je potřeba ji nahradit. Jako. Tak i tohleto do toho může zasahovat nějakým způsobem, do toho je, že člověk prostě přijde a chce si koupit počítač a chce si na něm hrát ty moderní hry a vlastně tohle toho může taky ovlivnit.
6: Já si myslím, že tohle asi úplně ne, nebo respektive, jestli se třeba bavíme o vozovkách jakoby bazarovém hardwareu jako takovým, tak samozřejmě je to jedna z cest, jak v tuhle chvíli si můžeš dostat za ještě rozumný peníze k hernímu hardwareu. Já třeba jsem toho docela poměrně velký propagátor, protože proč to prostě nevyužít, když to funguje a za první samozřejmě šetříme planetu jako takovou, že jo, odpad a tedy. Nicméně i toho už není moc, jo. I na tom sekundárním trhu prostě není těch věcí tolik. A vidím to sám, ta poptávka potom roste a už i my jako často prostě nemáme kam sáhnout a kde vlastně jakoby brát tady ty věci, aby jsme uspokojili ty zákazníky.
4: Takže ve chvíli, kdy jsem sběratel herních konzolí, mám jich doma hodně, tak můžu být ještě rád, že jsem to stihnul jako v době, kdy potom nebyla taková poptávka.
6: Rozhodně, určitě jo.
5: Já jsem se ještě vzpomněl, když se tady bavíme o nedostatku, tak to je vyloženě něco, co jsem jenom zachytil v titulcích, takže to se tady úplně laicky zeptám, že snad má docházet i měď dokonce? Slyšel jsi o tom něco?
6: No jasně, za poslední rok vystřelila cena mědi na trzích poměrně razantně a roste dál. A samozřejmě je to nejenom měď, ale je to i gálium a další jakoby vzácní kovy. A to potom narážíme samozřejmě na souboj Ameriky s Čínou, protože nejenom cla, ale obecně přístup Trumpa je v tuhle chvíli, no, řekněme, velmi zvláštní.
4: Hodně kulantně řečeno.
6: Ano, hodně kulantně řečeno.
5: Tak my se vlastně do toho rychle stupím, bavíme vlastně den poté, co nejvyšší soud americký Mutisla schodil ze stolu, což se teda asi taky nějak lehce propíše do toho trhu, ale jenom asi to už nezvrátí.
6: Určitě, no, určitě. Ale každopádně ano, měď stoupá dlouhodobě, to samé i zlato a další kovy, takže i to přispívá samozřejmě k hlavně k růstu cen, ne že by nebyla, ale ta cena díky tomu samozřejmě roste.
4: Asi jste nečekali, že jste v herním podcastu Quest budeme bavit o tom, jaká je cena mědi na světovém trhu. Nicméně,
5: já myslím, že spousta na to čekala, kdy konečně přes, to probereme.
4: Můžete si to odškrtnout vašeho Binga. Ale je pravda, že všechny tyhle ty věci, o kterých se tady bavíme, mají jednu společnou vlastnost a jednu společný důsledek, a to je to, že prostě ten hardware, ať už to je konzole nebo PC, nebo handheld, který si prostě teďko plánujete pořídit, tak prostě vás bude stát víc. To je jako zjednodušeně synonymum pro všechny ty věci, že jo?
6: Rozhodně bude. Na druhou stranu kupujte, dokud to ještě je, protože bude hůř.
1: Quest! Quest! Na
4: rádiu Wave. Bavíme se tady o spoustě hardwareových věcí, které pravděpodobně v Questu nejste úplně zvyklí slyšet, ale je to velmi podstatný, protože přece jenom pokud posloucháte Quest, tak je jistá pravděpodobnost, že hrajete hry. A ty hry, jako hrát hry na prstech, dobrý. Hrát hry na papíře, lepší. Ale hrát hry na nějaký konzole nebo na počítači, to je teprve ten první požitek.
5: Já hraju hry zásadně jenom ve své hlavě.
4: No,
5: tak i během své účasti v Questu mám možná rozehranou party.
4: To ti možná zbyde, jako, až si budeš chtít pořídit nový počítač a zjistíš, za kolik to bude.
5: No hele, to je právě taková druhá strana, ta jedna strana té mince je teda dost temná, co jsme se tady vysvětlili, ale já jsem si zároveň jako z pozice, když to teď k tomu budu přistupovat skutečně jenom jako hráč, tak jsem si říkal, kdy já jsem naposledy upgradeoval, to jsem teda tady vlastně řekl, když jsem si konečně pořídil tu grafickou kartu po dlouhé době, protože už to fakt nešlo, ale kdy já jsem naposledy výrazněji řešil upgrade a kdy naposledy mi nějaká hra jako šla tak nebo nešla vůbec, abych to vůbec musel tematizovat a kdy naposledy vyšla nějaká hra na nějakou konzoli a nikde jinde a mě to pak trápilo a kdy naposledy jsem neměl 200 her ve frontě, které chci hrát. Mě vlastně z pozice, jasně, ten technologický svět je ve velkém průšvihu v tomhle ohledu, ale ten můj herní svět, já si pískám, já mám pořád co hrát, ty nároky prostě nestoupají a to mě přivádí k nějaké otázce nebo k tématu, které bych tady s vámi rád probral, ne, že by to bylo jenom na mě, ale jestli, nebo kde vlastně vůbec my jsme z hlediska her, jako v nějakém aktuálním technologickém cyklu, protože já jsem si uvědomil, jak jsou na tom vlastně teď konzole, já vůbec nevím, PlayStation 5 je ekvivalent jakého PCčka, Xbox je ekvivalent jaké konfi. Já vůbec nemám představu, protože to už x let vůbec nemusím, neřeším, ale nemusím to řešit.
4: To je pravda a já ti řeknu, kde nejsme. Jo? A pak z toho možná se doberem k tomu, kde teda jsme. Rozhodně nejsme v době, kdy vycházela první Crysis. To znamená v době, kdy bylo hardware extrémně levný, opravdu jako v porovnání s tím, kolik si člověk jako přinesl domů jako na výplatě, tak byl hardware extrémně levný. Oproti dobám, kdy jsme za, já jsem si totiž dneska jsem si hledal nějaký dobový inzeráty na prodej počítačů, 486, krásná věc, v roce 1996 60 tisíc korun. Při průměrném platu zhruba 4 až 10 tisíc korun na hlavu v České republice. Úžasná, úžasná věc. Hardware, na kterým byste tehdy spustili Crysis naprosto bez problémů v ultra režimu, tak tehdy stál 30 tisíc korun. Při průměrném platu zhruba 20 tisíc korun. Takže to jako to velmi šlo jako v tomhletom ohledu. A v rámci toho, kde stále ještě nejsme, tak nejsme v době, kdy právě, ty jsi to velmi dobře zmínil, ty konzole vlastně byly ekvivalentem čehokoliv. Protože dneska už se nedá říct, že PS5 a Xbox Series, ať už jeden nebo druhej, jsou ekvivalentem počítače nějaký kategorie.
5: Jakože to je nejvyšší kategorie.
4: Právě, že to vůbec není ta nejvyšší. Právě, že to už vůbec není ta nejvyšší. A jako ani, myslím, že dlouho to není, už jako ta nejvyšší kategorie. A dneska vztáhnu to na herní vývoj, existují, dejme tomu, tři kategorie, na které se optimalizují ty hry, které dneska lidi hrajou. Ta nejnižší kategorie je Xbox Series S, což je ten nejslabší Xbox, který v podstatě hardwareově je ekvivalentem Xbox One X. Pak existuje PlayStation 5, Xbox Series X a ty klasické konzole. To je ekvivalent průměrného normálního počítače. A pak existuje PlayStation 5 Pro, která vlastně je ta nejvyšší řada těch konzolí, kterou si dneska můžeš koupit. Je to ekvivalent nabušeného počítače, ale ne ultra počítače. Je to někde mezi high a ultra.
5: Není to prostě 4Kčková herní mega mašina.
4: 4Kčková možná jo, ale ne úplně, že by si tam mohl všechny ty slidery natáhnout úplně doprava. Jako.
5: A o tom jde samozřejmě.
4: Přesně, o to jde především. A v rámci toho, jako té nejvyšší kategorie, tak tam už opravdu to jde o to, jako co máš zrovna ty za hardware a když máš ten nejvyšší, tak jak moc nejvyššího máš. Ale grafiku ti to nezlepší. Prostě optimalizuje se na ten PlayStation 5 Pro, jakoby tu kvalitu. Pak samozřejmě to jde trošku vejš s nějakýma jako konkrétníma možnostma jednotlivých grafických karet, jednotlivých výrobců grafických karet, kterou technologii zrovna podporuje, s jakou technologií se zrovna přijde, ale to už opravdu tam se tam málo kdo došáhne jakoby v rámci těch, jako, co má vlastně doma. Takže vlastně jsou to nějaký tři kategorie a díky tomu, že ty konzole dlouhou dobu byly levný, strašně levný byly vlastně v porovnání s tím, co, kolik stálo PCčko.
5: Některé se nebyly dostupné dlouhou dobu.
6: To je pravda.
5: Ale byly levné.
4: Byly velmi levný a i dneska jsou ještě stále levný, ale nebudou, protože u konzolí se objevuje zajímavý fenomén. Konzole vždycky zlevňovaly. Vždycky to vyšlo za cenu X a pak to byla cena X minus něco. Dneska ne. Dneska konečně jsme se dostali, už jsme tam, už jsme zase o krok před nimi. Jsme ve fázi, kdy konzole zdražují v průběhu času, což je teda jako velmi smutný, ale bohužel je to tak. A myslím, že to nebude lepší. Co myslíš, Mirku?
6: Nebude to lepší a opět ten výlet je tragický, takže já vlastně bych se opakoval, tohle je průšvih a bude to průšvih, dokud samozřejmě nevyjde nová generace, která ale se na 90% podle mě spozdí a nespozdí se asi o málo, to vypadá. Protože prostě pokud nemůžete prodávat za ceny, které jste měli v plánech a museli byste teď prodávat za opravdu za horentně navýšenou cenu, tak myslím si, že ti výrobci rádi počkají na lepší zítřky.
4: Ono, ta pauza mezi konzolovými generace bývá 7 let. Znamená, že za rok bychom se měli dočkat té další generace konzolí. Já teda taky velmi si myslím, že jestli nějaký další PlayStation a další Xbox vyjde, u toho Xboxu to je ještě trochu jako palčivější ta otázka, tak se ho dočkáme až třeba v roce 2030.
5: Jo,
4: podle mě realističtější.
5: To jsme měli přidat do našeho predikčního dílu.
4: To ještě nebylo Ramagedon.
5: No, ale vlastně už se na něj trošku smrákalo, ale vidíme to i, není to konzole, ale Steam Machine, který má být kdy teďka na jaře někdy, i když taky se to posouvalo.
4: Oni to posouvali, protože právě říkali, jsme si vědomi toho, že kdyby jsme to chtěli tu stejnou věc, kterou jsme chtěli tehdy do té krabičky dát, tak kdyby jsme ji chtěli prodát za tu cenu, co jsme původně chtěli, tak prostě na tom proděláme kalhoty. A museli bychom to dát za víc. Takže radši počkáme a uvidíme, jestli se ta situace nezlepší.
6: Přesně tak, já si myslím, že možná nastane, ač to nesnáším, nějaký paper launch, ale reálná opravdu jakby skladová dostupnost bude klidně třeba si myslím, že třeba o rok a půl jako jinde, než to uvedení jako takové.
4: A dokazuje to i vlastně ta zvýšená cena těch Steam Decků, což je jedna firma.
6: Je to tak.
5: Já můžu se vybídnout vás k takové spekulaci, nebo za spekulování si, protože samozřejmě automaticky si říkáme, vyšší cena problém, pochopitelně, hlavně jako pro zákazníka a zpětně teda i pro toho prodejce, ale když by takhle, hypotetická situace, a jenom mi řekněte, jestli je to úplně naivní představa, ale vychází za rok, za dva PlayStation kolikovatka 6 a nemá konkurenci, nemyslím, že by byla tak nabušená, prostě v tu chvíli nelaunčuje žádná jiná generace nových konzolí, Microsoft si prostě někde hraje na PCčku, ostatní pláčou jenom prostě při pohledu těch katalogů té cenotvorby a ta konzole je drahá jako prase, neříkám vůbec kolik, nemám představu. Nebylo by to pořád, nebo nemá pořád PlayStation takovou, ne uživatelskou, ale prostě fanouškovskou vlastně základnu věrných, kteří by pořád i za tu velmi naraženou cenu toho koupili dost na to, aby to Sony dávalo smysl. Spekulace.
6: Vlastně ta spekulace není úplně mimo, protože PlayStation v tuhle chvíli si myslím, že má opravdu výsadní postavení v tom, že Xbox, respektive Microsoft, je v dost velkých problémech, si myslím, ohledně Xboxu jako takovýho. A tam si myslím, že prostě v tuhle chvíli nikdo neví, co vlastně bude, ať už je to o tom, že vlastně bývalý ředitel byl teď nahrazen někým novým a o té nové paní, která je vedení, se vlastně moc neví, protože přichází taky, myslím, z AI sekce v tuhle chvíli a o gamingu, jak jsme se mohli dočíst, tak vlastně neví skoro nic asi. Takže tam si myslím, že teď bude poměrně velká rošáda ještě. Takže ano, myslím, že PlayStation, kdyby vydal PlayStation 6, třeba plácnu příští rok, tak si myslím, že sice to neprodá tolik, ale ten objem bude takový, že se mu to furt vyplatí, ale otázka je samozřejmě, jak moc mají nasmluvány veškeré komponenty, aby dokázali vyrábět, ale myslím si, že by to dávalo smysl i tak.
4: Ono u vždycky toho prvního launche těch konzolí, když jako přijde ta první várka, tak to většinou, bo historicky to vždycky stalo nejvíc. To znamená, že si to kupovali skutečně jenom ty lidi, co jasně, o to opravdu měli zájem. Takže by to z tohoto pohledu dávalo smysl. Na druhou stranu, právě ty lidi, co o to měli zájem a pořídili si to, tak pak to ukazovali těm lidem, co o to zájem měli, takový vlažnější, a pak jako vlastně byli přesvědčeni těma lidma, který jim řekli, hele, já na tom hraju tuto jako skvělou věc a pořiď si to, budeme to hrát spolu, nebo zahraj si to taky, je tam ještě tohleto. A já se bojím, že tahle situace jako, ne že nenastane, ale že bude jako ojedinělejší a ojedinělejší v tomhletom. Protože v rámci toho, že samozřejmě hry vznikají na počítačích a ty počítače se musí někde brát. A neznamená to, že teď jako jsme ve stavu nula a musí všichni nakoupit si nové počítače a to je ten problém. Ne, ne, ne. Problém může být v tom, že se začne třeba snižovat hardwareová náročnost těch her. Že vlastně to, co jsme byli zvyklí, jako že to je ten strop, tak jako se stane stropem možná jako na hodně dlouhou dobu. Že se nebude to posouvat jako moc dál.
5: To se stalo, ale právě ne. Já myslím, že teď si obsal kruh k tomu, co já jsem tady popisoval, že mám frontu 200 her. Jasně, je mezi nimi spousta nějakých drobnějších, jednodušších záležitostí, ale prostě není tam nic, co by mě třeba přimělo vůbec přemýšlet o tom, já bych přece jenom potřeboval jinou grafickou kartu. A v tom kontextu teď si vlastně budu sám jako sobě protiřečit, nebo představuji si, že launchuje ta PlayStation 6, že to sice dává ekonomický smysl, ale co může nabídnout, jakoby z toho next genového zážitku, který pořád máme přece nějak spojený s tím, jak ty hry vypadají, jak potažmo znějí, jestli, i kdyby, já nevím, to byl prostě hardware, který nějakým zázrakem řeknou tak a přicházíme na osmikáčkové hraní, můžete si to pustit na svých osmikáčkových televizích, jo, vy je nemáte, protože žádné nevznikají, protože není ten hardware.
4: No já se bojím, zda to není, jakoby v mý hlavě, jestli to není jako naivní představa tohleto, jo, že vlastně se i ty firmy chytnou za nos, že vlastně řeknou si, no jo, tady ta situace je, ježišmarja, tak to budeme dělat trošku horší hry, nebo zůstaneme na tom
5: stejným. Zůstaneme tam, kde jsme, no. To, co funguje, to, na co máme třeba i výborné kity, že jo?
4: Jo, ale vezmi si prostě EA, Ubisoft, Sony, Microsoft, tyhle ty prostě velké firmy nemůžou, už jako z principu nemůžou

0: hybridně rádi, by samozřejmě ti tvůrci engineů a obecně her se trochu vynasnažili a vydávali hry optimalizovanější a ideálně s nějakou menší náročností. Na druhou stranu, pokud ten stav bude trvat v fuzokách jenom 2 roky, tak si myslím, že to je natolik krátký časový úsek, že to nikomu za to nestojí, aby takhle jakoby na tom zamakal a snažil se víc stříc.
1: Že by se mi hrozně líbilo, kdyby vlastně teda ta situace, která celé tohle způsobila, to znamená nástup umělé inteligence, by teď aspoň na tu umělou inteligenci delegovali optimalizaci těch svých engineů, aby to fungovalo tom hardwareu, který není dostupný kvůli umělé inteligenci. To je Ouroboros hardwareový.
2: Já se docela těším z té situace, že pro spoustu lidí tato věc nastala už jako myšlenkově mnohem dřív. To znamená, že spousta lidí rezignovalo na to neustálé upgradeování, prostě má nějaký počítač díky tomu, že i ta 1060, Lukáši, já myslím, že na spoustu věcí by ti pořád stačila. Jako ne na ty novější hry, ale pořád by ti stačila na spoustu
1: reálně
2: věcí.
1: Reálně první hra, která mě trápila, tak byly Star Wars Outlaws. A potom ten Indiana Jones, a to už jsem řekl, tak to už na té 1060 se v 1080p ještě víc. Já jsem pak díky tomu upgradeu teda přešel ne na 4K, já jsem teď QHD a jsem absolutně spokojený. To je další věc, že mě vlastně přijde to 4Kčkové hraní, já vlastně nevím, jsou nějaká čísla obecná, jak je to rozšířené? Je to už opravdu mainstream, nebo je to pořád trochu niž?
0: Ne, 4Kčko rozhodně není mainstream. Když to vezmu třeba podle databáze na Steamu, tak vlastně Full HD kraluje neustále gamingu jako takovému. Pak je samozřejmě 2K QHD a teprve potom je 4K hraní a myslím si, že ještě minimálně několik let se to nezmění, jo? Takže tohle to rozhodně bych nepovažoval za moc důležitý.
2: Já jsem se chtěl vlastně dotknout toho, že spousta lidí, jak jsem říkal, rezignovalo na to neustálé upgradeování, byť jako zpomalený tím, že v podstatě jako už není co upgradeovat jako ve chvíli, kdy člověk si chce zahrát i toho třeba nového Indiana Jones, který je třeba takový poslední výkřik toho, jak krásně může vypadat grafika. Tak jednak jim třeba může pak někdo říct, že to třeba není tak super hra, ale za druhý jim může dojít, že buď si to můžou užít na horší detaily, a vlastně o nic moc nepřijdou za stolik, anebo mají právě spoustu her, který jako můžou hrát, aniž by o cokoliv přišli ve smyslu toho, že prostě průměrný hráč hraje za rok 4-5 her. A ke zbytku se prostě nedostane, protože prostě hraje pořád FIFA a Fortnite. Fortnite je hra z roku 2016, která samozřejmě prošla XXX jako evolucema. Ale je možný hrát na úplně plečkoidní mobilu a prostě člověk si to užije stejně. Možná i víc, protože prostě může hrát na cestách s kámošem a v autobuse nebo kdekoliv. Jenom dopovím, vlastně díky tomu, co ty si taky zmínil, my tady máme kolektivní herní backlog jako hráči. Teď nemluvím o nás třech, ale o hráčích jako obecně. A my jsme neustále byli hnaní a minimálně v mým mládí, to musím říct, že i ve vašem, bylo vlastně normální koukat se pořád dopředu. Pořád koukat jako na tu další hru, kterou si zahraju, protože se vždycky těšilo na tohleto kouky, na tyhle ty efekty Quake 2 versus Quake 3. Wow, to je úplně generační rozdíl. A trošku jsem si to přenes jako i postupně dál, že jako pořád koukám na ten rozdíl. Ale když se podívám na jako PlayStation 4 a PlayStation 5, ten rozdíl je nula. Tam prostě není žádný rozdíl oproti tomu, jako OK, je tam SSDčko, oproti normálnímu disku je to rychlejší, ale jinak tam není vůbec žádný rozdíl jako v grafice. Možná bych občas řekl, že vývojáři jako že hrají na to, že vlastně mají ten lehce výkonnější hardware a tak to jako neběží v 60 FPS v 1080, ale běží to ve 4K, v něčem jako 30 až 40 otevřený frame rate, nějak to vypadá líp, koukejte, úžasný, co? Já říkám ne, mně to úžasný nepřijde, já prostě daleko víc bych si užil stabilní frame rate, byl jsem dlouho hráčem, bych jako poznámka po čaru, byl jsem dlouho hráčem, který mi bylo jedno, jaký frame rate hra má, hlavně ať mi to jede, ale teďko jako v téhle fázi života si prostě užívám 60 FPS. A je mi jedno, v jakém rozlišení to je. Já jsem včera hrál rozlišení 1366 na 720. A bylo mi to jedno, protože to prostě běželo v 60 FPS a já jsem to viděl, protože mám špatný oči.
1: Ale já teda jsem už na 100 hercích, pomalu se jako dostávám výš, byť mám pocit, že mi to bude stačit už na dosmrti, že už to doklepu na 100 hercích, ale co ty jsi zmínil s tím, že se neliší mezi tou 4, 5, třeba ta grafika, tak mně vlastně přijde, že obří taky game changer a taky vlastně za to můžeme z části poděkovat umělé inteligenci, jsou nástupy všech

0: v těch možných DLSS a podobných systémů, ve kterých se nějak závratně nevyznám, ale jsem to poprvé vyzkoušel. A tam je pro mě třeba zajímavé srovnání v tom, že já jsem, no nejsem audiofil úplně takového toho ultra kalibru, ale docela jsem audiofil. Prostě rád si poslouchám v bezstrátových formátech, mám prostě doma nějaký sound system, se kterým jsem spokojený, který mě ne ani tak stál peníze, ale spíš jsem se otravoval s různými prostě způsoby, jako poskládat, blablabla. Takže rozumím tomu, že někdo je videofil, že jsou lidé, kteří by opravdu, nebo jsem se i díval na ty srovnání, prostě tady mám zapnuté DSS takovéhle a makové na tuhle a takovou míru. A teď já jsem opravdu koukal na ty obrázky, ten rozdíl jsem viděl, to není, že bych byl slepý, ale v pohybu mi to bylo úplně jedno a naopak mi nebylo jedno, že to má o 40 nebo 30 nebo 20 fps stabilních víc. Takže co tím chci říct je, že dřív bývaly opravdu časy, které taky živě pamatuju, a nejenom, že mi bylo 10, ale třeba i 15, a možná i 25, možná i 35, kdy, když jsem si tu hru musel pustit na ty nejnižší nebo nějaké hodně snížené detaily, tak to trochu bolelo a tak mi to bylo jako líto, ne protože by se nedala hrát, ale protože jsem viděl, že tady mi utíká velký nějaký zajímavý jako potenciál, jak si ten svět užít herní. Teď mám pocit, že se to hodně zkomprimovalo, že ty rozdíly opravdu nejsou takhle rozstřelené a tím pádem já ani nemusím se trápit nad tím, že bych prostě hledal v benchmarku, která ta karta mi přidá 15 navíc. No.
1: Je to tak, no, je to tak, protože vlastně za tohle můžeme opravdu poděkovat AI a je to právě ten veliký paradox v tom, že my díky tomu, že nejsou čipy, tak můžeme vlastně hrát hry na horším hardwareu, ale teď vlastně co je lepší, že jo? Jako jestli teda budeme rádi, že také se pokračuje a tím pádem se vyvíjejí lepší algoritmy na technologie, jako je DLSS a podobný, a nebo jestli naopak budeme radši, že se vrátíme do stavu, kdy bude ten hardware a my si budeme moct hrát jako v nativní kvalitě bez tady těch berliček.
0: Jako já jsem rád za tu optimalizaci, vždycky prostě, protože jsem vyrůstal na 8-bitových věcech nebo takových těch pozdně 8-bitových. A strašně jsem vždycky cenil zpětně, teda tehdy jsem nerozuměl, co dokázali ti lidi vyždímat prostě z toho hardwareu a chápu, že ta doba se nikdy jako nevrátí, nebo této podobě se určitě nevrátí, ale pořád mám pocit, že přesně neplýtvat vlastně s tím potenciálem, co ty stroje mají, zároveň pak prostě datová centra roztávají tamhle ledovce na druhém konci světa, je to těžké dilema, ale pořád asi budu radši, když se teda optimalizují ty engine a pak zároveň se ideálně optimalizuje i nějaký ten způsob, jak prostě pracuje náš moderní svět s AI, což znamená, že praskne konečně ta bublina, to jsem chtěl říct.
2: Já jsem, zatímco jste se tady bavili, tak já jsem přemýšlel nad tím, kdy naposled, jako opravdu, jako kdy bylo to poslední moment, kdy jsem byl okouzlen grafikou v jakékoliv hře.
0: Indiana Jones, já.
2: Dobře. A teď vyloženě mluvím o tom technickém hledisku. Já jsem třeba byl hodně okouzlený z Kingdom Come Deliverance 2, ale bylo to spíš toho uměleckého, ne, že by to bylo jako poslední výkřik techniky. A mě opravdu jako těžce tam hledám tu hru, jako která technicky skutečně jako byla o krok napřed. A mám pocit, že musím zabrousit třeba až před rok 2015. Jo, že vlastně po tom roce 2015, tak tam jako ano, byly úžasné hry, byly úžasně vypadající hry, ale už žádný jsem si řekl, wow, to je jiný úplně, to je někde úplně jinde.
0: Na čem jsi to hrál?
2: Já si myslím, že poslední hra, u který jsem jako byl technicky jako fakt okouzlený, tak byla Rise Son of Rome, což byl ten výkřik techniky na Xbox One / PCčko v roce 2013. A okouzlený jsem byl zejména z toho úhlu pohledu, že jsme tady byli x let, jako minimálně já teda, jsem byl opečovávaný tou neúplně hezkou grafikou z Xboxu 360. A pak jsem viděl tu novou generaci a u ní jsem si řekl, ano, to je nová generace.
1: Máš pravdu, protože zrovna tuhle hru mám rozehranou a nejenom teda, že mě okouzlila i teď kvalita grafiky, protože mám pocit, že to běží na Crytekku, že jo. Ale hlavně teda jako i ta skvělá hudba, tyjo, v té hře, jako perfektní. Nicméně ano, no, já třeba za mě osobně, co mě potěšilo v poslední době za grafiku, tak asi bych řekl Horizon, jako to mi přišel jako docela fajn. Ale že by mě třeba za poslední roky, co by jsem jako vystřelil z bot, tak to teda taky musím říct, že ne.
0: Já toho Jonesa jsem myslel opravdu technologicky, ale pravda, že to taky byla po delší době nějaká hodně tříáčková hra, kterou jsem si podle mě pustil a pustil jsem si ji pak na té svojí nové grafice. Takže já jsem fakt jako procházel, nevím, tam už na začátku v tom Vatikánu a potom u těch pyramid, ale jenom jsem se kochal, nevím čím, jak se ty technologie jmenují, určitě něco z toho byl bump mapping, předpokládám, jestli se ještě používá teda, a anizotropní filtrování a tak, ale jasně, jako už to není tak běžné, ještě mě dostalo jako ve své době, teď úplně pomím tu technickou, ten technický stav věcí, ale jenom čistě město v cyberpunku, to mě jako teda poslalo čelist na zem.
2: Mně ne. Z nějakého důvodu prostě jsem to tam neviděl. Ale...
0: Tak to už to by už se kazil ten zrak, ne?
2: No právě, právě. Ale připomněl jsi mi Zaklínače trojku, u kterého jsem jako byl okouzlený jak tou uměleckou, tak tou technickou stránkou. Vzpomněl jsem si mimo jiné i na Battlefield 1, který vlastně mě úplně okouzlil tím ve chvíli, kdy tam člověk jako hrál nějakou hodně obydlenou mapu, že tam bylo fakt hodně lidí na té mapě, zároveň nad váma prolítala hořící vzducholoď a zároveň jako tam prostě tank střílel vedle vás a vybuchovaly tam úžasný nějaký částicový efekty.
0: A s krochem odletávaly nábojnice.
2: Přesně, věc. Tak to jsem si říkal, že je skutečně, a neklesal frame rate zároveň.
0: No tak to je důležité, to už se zaby ukápla.
2: Tak v tom momentu jsem si říkal, wow, tak tady na tom někdo zamakal, teda musím říct. To je opravdu hezký. Na druhou stranu. Já když se dívám na různý srovnání, třeba jako hra na platformě 1, na platformě 2, podívejte se na ten úžasný rozdíl, který tam přece všichni vidíte a já tak jako na té obrazovce s tou lupou jako na to koukám a říkám si, a kde teda? Dědečku, ukaž mi to prostě. Ale jako nemám pocit, že bych jako byl u něčeho jako tak výrazně okouzlený technickou, teď striktně se bavím o té technické, jako umělecký, tam jsem okouzlený každý pátek. Ale z té technické prostě já tam nemám žádnou hru, který bych si vzpomněl, jako a to je ono. A je mi to líto.
1: Je to tak, no. Já si myslím, že to trochu je i tím, že nám tady v tuhle chvíli dominuje Unreal jako takovej a prostě ty hry jako chtě nechtě vypadají tak trošku podobně. Jo? A jakmile prostě si zahraješ jednu, dvě hry na Unreal 5, tak prostě ty další už jakoby nemůžou nabídnout úplně wow efekt, jo, takže zase to chápu, protože je to prostě rozšířený, pracuje se s tím víceméně jako docela fajn a nic pokročilejšího nemáme, no, pokud si to studio nenapíše opravdu jakoby svůj vlastní engine nebo si ho výrazně nezmodifikuje.
0: Hmm. Co vlastně dělají v IDu?
2: ID Tech Engine.
0: Ale jakože jak jsou s ním na tom teď?
2: No třeba zrovna. Doom Dark Ages je poslední hra na něm běžící.
0: To si teda nepamatuju, že by tobě nebo Šárce poslalo čelist kamkoliv.
2: Graficky možná jako to bylo hezký. Jako jestli něco teda vyzdvihnu na Doom Dark Ages, tak je to grafika. Jinak to je podle mě jedna z nejnudnějších her všech dob. Jako. Ale jestli technicky se bavíme o Doom Dark Ages, tak jako tam nebyl problém jako v tomhletom.
0: Tak tam je spíš problém, že i tech moc nikde jinde se neobjevuje, ne?
2: Ve hrách od Bethesdy občas Rage 2 třeba běží na ID Techu.
0: Slyšíš ten entuziasmus, jo?
2: ale je pravda, tím se vlastně obloukem chci vrátit ještě k jedné věci, kterou jsme tady naťukli. Existuje spousta nezávislých her, které nevyžadují nejnovější hardware, které nevyžadují to, aby prostě jste měli 4900 nebo já nevím, jak se to dneska jmenuje, ve svém počítači a užijete si s nima úžasný kopce zábavy. Napadá mě třeba z poslední doby No Rest for the Wicked, což je titul od tvůrců Oriho, od, tuším, že se jmenuje Band, to studio, ne, to si určitě s něčím pletu, ale jsou to tvůrci Oriho. A já, když jsem tu hru viděl, tak jsem říkal, wow, to vypadá fakt krásně. A nebylo to nic jako překombinovaného, bylo to prostě top-down RPGčko, ve kterém prostě chodíte, mlátíte, vypadá to krásně, jsou tam krásné částicové efekty, je tam strašně dobře zvolený jako umělecký styl, kterým to je vyobrazený, určitě se tady budeme o tom v questu bavit, až ta hra vyjde, protože teďko je v předběžném přístupu. A u spousty her, jako je třeba UFO 50, který jsme se tady bavili o jedný z těch opomenutých her v průběhu minulého roku, která vyšla, tak prostě to je 8-bitová lomeno 16-bitová záležitost a je to prostě úžasně hratelný a nepotřebuje na to tu grafiku. Na druhou stranu, asi každý prostě chce mít doma to nejlepší. Chce mít prostě doma ten nejlepší hardware, který je v tu danou chvíli možný. V rámci toho, co má v peněžence samozřejmě. Co pro tebe, Mirku, v tuhletu chvíli, kdyby jsi měl jako teďko říct, já si chci koupit nějaký herní hardware, tak co je pro tebe ta nejlepší varianta, aby jsi jako skutečně pro tvůj herní natyrel jako využil maximálně?
1: Mm-hmm. Tak pokud se budeme bavit o počítačích a vynecháme z toho konzole, kde vlastně samozřejmě pokud se to je lepší, tak je PlayStation 5 Pro, tak v počítačích de facto je to asi neustále hodně o nějaké jako fandoství, jestli fandím AMDčku nebo Intelu v procesorech a samozřejmě bitva zelený červený v grafikách je tady neustále, takže Nvidia a AMD jsou furt takoby dvojka, která tady funguje, i když ta Nvidia dominuje výrazně.
2: A je tam nějaký rozdíl v tom, jako když teda jsem fanda jednoho nebo druhého tábora, tak jako když si koupím ATI nebo Nvidia, tak je tam nějaký rozdíl v tom, co mám v počítači? Nebo to je prostě stejně výkonný železo, akorát to má jinou nálepku?
1: Ne, samozřejmě tam rozdíly jsou, ať už v tom hrubém výkonu, tak i v těch technologiích jako takových. A samozřejmě pokud v tuhle chvíli chci top výkon nezávisle na financích, tak je nutno říct, že Nvidia prostě je na tom líp. Naopak, pokud preferuju poměr cena výkon, tak myslím si, že AMDčko v tuhle chvíli nabízí lepší produkty. A pokud jde o procesory, tak tam si myslím, nebo já osobně to neskrývám, jsem fanda AMDčka, takže herní procesory od AMDčka podle mě patří v tuhle chvíli do těch počítačů, kde chce maximální výkon.
2: Ještě tam nějaká jako komponenta, u který si dávat bacha, nebo jako u který si říkat, aha, tak tady to nebo to?
1: Samozřejmě pamětí, čím víc, tím líp, tam jsme tam je to asi jasný, samozřejmě cena je taková, jaká je, takže si nemůžeme moc pískat.
0: Ale napište mě, když tak, já určitě se domluvíme.
1: Lukáš určitě něco vytáhne, ale tam je to o tom, že si prostě musím pohlídat, aby ty paměti měly správnou frekvenci, jo, protože abych zbytečně nespomaloval počítač jako celek, ale to se zase liší podle toho, jestli právě používám Intel nebo AMD. A pak samozřejmě je SSDčko jako disk, je jediná volba dneska. A zase tam si myslím, že honba za co nejrychlejším diskem nedává moc smysl, protože ty rozdíly v těch papírových rychlostech sice můžou vypadat dramaticky, ale v tom reálném použití to tak úplně není. Jo, takže tam se dá docela šetřit.
0: Můžu to ještě vrátit k honbě u těch pamětí, protože tam vlastně už jsem si říkal dřív a teď nedávno v rámci právě četby o Ramagedon, jak jste říkali, tak dost lidí tam i zmiňovalo a nevím, do jaké míry je to teda pravda, nebo to je taky jako laický postoj, že opravdu taková ta čísla, ty frekvence pamětí, nevím, teď bych střelil od boku, nevím, od kterého čísla dál, jo, ale prostě o 3000 výš, nevím, tak že už je to... Že to jsou souboje, které mají smysl pro někoho, kdo se věnuje přetaktovávání a kdo z toho chce vyždímat opravdu každou prostě desetinou čárku.
2: To se ještě dneska dělá.
0: A že pro běžného...
2: Ještě se taktuje?
1: Taktuje se a je to de facto čím dál jednodušší, už to není jako v dobách prvních Pentí, kdy jsme ještě pomocí obyčejní tušky spojovali cesty vlastně na chipsetu, aby jsme z toho vytáhli víc.
0: Já na co se jakoby ptám, že vlastně taková jako rada pro někoho, kdo by teďka si říkal, já ale tu paměť potřebuju, protože mých 16 MB už mi fakt nestačí, tak prostě jestli může, neříkám, ať si koupí DDR4 do DDR5 desky, ale jestli prostě nemusí vlastně vůbec koukat na tady ten high-end, co se týče těch frekvencí, teďka se
1: jasně,
0: vlastně o tom
1: bavím. Je nějaký jakoby sweet spot, kde je to fajn držet a to je v tuhle chvíli u DDR5 nějakých 6000, oni už tam nejsou megaherci. Jo, ale těch 6000 je nějaký jakoby svatý grál v tuhle chvíli, co se dá pořídit, respektive to na tu hodnotu přetaktovat a je to ideální pro ty procesory.
2: No, já doufám, že hodně dlouho upgradeovat nebudu potřebovat, že veškerý hardware, který doma mám, takže mi vystačí, musím tady, doufám, že jste to slyšeli taky na mikrofon zaklepat, že nechci teďko v tuhle chvíli žádný upgrade, nechci žádný nový hardware už doma. Už mi nevkročí to přes prach.
0: A já teda doufám taky zaklepu. A. Jo. Dobrý, mám se si vykloubil něco, že mi vydrží, protože já jsem se rozhodl jít vyloženě proti toku času a ty jsou to ostatně bylo, ostatně jsme tady zmiňovali, že mi vydrží ty, teď už dvě CRT televize, co mám, jedna je opravdu těžká mrcha.
2: Lukáši, máš velkou výhodu. CRT televize už se moc nedělají, takže právě, fakt jenom doufej.
0: Takže se nedělají vůbec.
2: Nebudeš muset kupovat novou totiž.
0: No to ne, ale já si říkám, kolik jich ještě potřebuji koupit do zásoby, aby mi až teda do nějakého mého dožití, pokud budu mít to štěstí a dožít se nějakého vyššího věku, tak aby mi postupně jako odcházeli tím používáním. Myslím, že ještě tak dvě, tři budu muset pořídit.
2: se pracuje na tom.
0: Myslím si, že to rozeberem v dnešním díle, ale jsem rád za tuhle debatu, a jednak protože teda můžeme někdy udělat díl o CRT televizích, ale, nebo CRT hraní, ne o CRT televizích, ale že taky doufám, že minimálně já jsem se díky našemu hostu dnes toho spoustu dozvěděl, tak věřím, že i posluchačstvo to mělo stejně.
2: Já jsem to měl úplně stejně, jsem jeden z posluchačstva v tuhle chvíli.
0: To je pravda.
2: A ještě jednou, Mirku, moc díky za to, jestli za námi dorazil z předalekých krajů.
1: Já moc děkuji za pozvání.
2: A budeme se těšit, až skončí Ramagedon, tak bychom si tě rádi určitě pozvali znovu.
0: Počkej, já jsem tam totiž mezi řádky slyšel takové to, no já jsem teďka rozehrál Rise. Rice teďka nerozehraje jen tak někdo, to je někdo, kdo ví. Já myslím, že jsme mohli Mirka pozvat i na nějaké jiné herní téma přímo.
2: Tak uvidíme, jestli se naskytne nějaké téma, při kterém bys měl co říct. Já věřím, že jo.
1: Doufám, že jo.
2: A ještě jednou moc díky.
1: A taky díky. Ahoj.
2: A pro všechny naše posluchače i posluchačky i všechno mezi tím máme dobrou zprávu. Příště snad i se Šárkou a bez jejich osmiček.
0: Doufejme.
2: Tak to je všechno. Já teďko samozřejmě, tím, že jsem řekl příště i se Šárkou, tak já jí teďko dám prostor, aby nám mohla říct, co pro ní znamená herní hardware v tom širším slova smyslu.
0: Tak já myslím, že řekne jako živý vstup z ordinace. Bude se
2: Počkej, ona když, z čeho jsou plomby dneska? Nejsou z křemíku náhodou? Nemá Šárka teď bohatství? Jako? Počkej, oni nedělali.
0: Naopak, jestli tam nedávají buhví, co jí tam, pro boha, jdem to radši zkontrolovat. Jdem
2: to zkontrolovat a poslední slovo v tomto questu bude mít Šárka. Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, ahoj Jardo, zdravím i naše posluchačky, posluchače a samozřejmě i našeho hosta Mirka. Tohle je pro vás zpráva z budoucnosti, protože mě se z těch cen pamětí bohužel kapánek zamotala hlava. No, musím konstatovat, že i dnes jsou ramky pořád drahé. Mezitím mě také zaujalo prohlášení šéfa OpenAI Sema Altmana, který si postěžoval, že vyčítáme umělé inteligenci, že spotřebovává moc energie, i když se učí rychleji než lidé. Ale lidi jsou přitom v tom učení méně efektivní a ještě moc jedí. Tak pro příště, než se svojí ChatGPT, Claude nebo jiného AI asistenta, asistentky na něco zeptáte, co kdybyste nám radši napsali na chatquest@rozhlas.cz a my vypijeme 3 litry vody, no a něco si speciálně pro vás vymyslíme. A klidně přihodíme i pár dlouhých pomlček navíc. Tak co bychom pro ty levnější ramky neudělali? No ne?
4: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Dobrý večer. Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Vítám nejenom ty z vás, kdo posloucháte na Radio Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, tak jak jste zvyklí, ale dneska i ty, kteří přišli na letní podcastovou scénu a můžou nás nejenom slyšet, ale i vidět. A tím nás, myslím, ani ne tak sebe, jako hostku dnešního večera, a to je Klára Isová. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
3: Klára Isová je, jak určitě dobře víte, herečka, ale taky zahradnice a cestovatelka, a především o tom třetím si budeme dneska nejvíc povídat, protože jsem si před časem všiml některých jejich postů na sociálních sítích, které se právě cestování věnovaly, a zaujalo mě, s jakou radostí a s jakým silným prožitkem se to cestování pro Kláru Isovou pojí, a proto jsem se rozhodl jí pozvat. Jedno z míst, kam se vracíte, byla jste tam snad už 5krát, jsou Kanárské ostrovy, především na podzim. Proč právě Kanárské ostrovy?
4: No, já jsem totiž zjistila, že už nemám sílu lítat někam moc daleko, a že vlastně před pár lety, když jsem byla na Fuertě v Ventúře, tak vlastně se mi tam strašně zalíbilo. Mně se líbilo, jak ten ostrov je takovej strohej a místama tam je poušť, a to mě něčím evokovalo to Středozemí, který jsem znala jednak jako dítě a který jsem taky před mnoha lety tu poušť objevila v Americe, a vlastně to ticho a ta strohost se mi něčím strašně líbila. A před těma třeba 5-6 lety, když jsem tam byla poprvé, tak ten ostrov z těch všech Kanárských ostrovů ještě nebyl zas tak objevený. A já jsem vždycky měla pocit, že jako jet někam na samotu, to už znamená odjet někam strašně daleko a je to těžký najít. Ale jak říkám, někdy už ty fyzické síly mi docházely a chtěla jsem nějakou jako jednoduchost a nechtěla jsem cestovat tak daleko. Takže proto ty Kanárské ostrovy jsem vyzkoušela a vlastně ta Fuerteventura se mi strašně líbila.
3: A když jste se tam potom začala vracet, tak bylo to vždycky v něčem jiné? A nebo tam právě spíš nacházíte to, co už s jistotou víte, že nějak potřebujete?
4: Tak asi to bylo vždycky po každý jiné, protože jsem se snažila bydlet na jiném místě a objevovat něco nového, anebo objevovat aspoň jinou část ostrova, a vlastně vždycky se snažím každý den jet na nějakou jinou pláž a něco nového objevit, protože jsem zjistila, že když se ty věci moc opakujou, tak vlastně mě tu radost nepřinášejí. Já jako jsem člověk, který je narozený ve znamení býka, což znamená, že trošku nějakou jistotu hledám v tom životě, což ani to moje povolání mi moc nepřináší, to je takový věčný chaos a není tam nějaká stabilita nebo pravidelnost. Ale u toho cestování jsem vlastně zjistila, že když jsem se vždycky snažila vrátit na stejné místo, což třeba bylo z Korfu, tak ten úžasný zážitek, který jsem tam měla, když jsem tam jela poprvé, to první objevování, nějaká jako pustění se toho, mít nějaký plán, prostě tak vždycky to vyšlo nejlíp. A když jsem to pak, jako kdyby chtěla v uvozovkách zopakovat, i když jsem neměla to očekávání to opakovat, protože vím, že to takhle nefunguje, tak to nebylo ono. Takže snažím se vlastně ty místa neopakovat, objevovat spíš.
3: V loni, pokud to říkám správně, jste šla i nějaký trail na Lanzarote. Na tom ostrově je dokonce trail, který to celý překlene asi za 5 dní, nebo za kolik, tak to byla část toho Lanzarote trailu?
4: Vůbec ne. Jako, je strašně hezký, že říkáte cestovatelka, ale já jako se nepovažuji za cestovatelku, ale samozřejmě ráda cestuju, jako každý z nás, ale jako za sebou nějaký vícedenní traily vůbec nemám. Spíš to jsou opravdu jednodenní, celodenní výlety a tady já jsem strašný antitalent na jakýkoliv technický záležitosti, takže ani aplikace mi moc nejdou a jenom jsem jako vždycky ta nouzecnost mě donutí. A je pravda, že tím, že se nevyznám v mapách, přiznávám a levá a pravá strana, tu si taky pletu, takže když mi někdo řekne, tady zahni doprava, tak samozřejmě, že zahýbám doleva, i když jsem se zlepšila, ale takhle to prostě je. A moc si nevěřím v tom, že bych jako nezabloudila, se přiznám. Dřív jsem měla větší pocit, že si pamatuju tu cestu, ale tak na takovémhle trailu, jako v nějaký neznámý zemi, to bych si asi netroufla. Stáhla jsem si prostě mapu Fuerteventury, tam jsem si našla nějaký výlet, ale vlastně nerada chodím a nerada oživuju to tak, aby mě to vedlo, ale spíš se jenom koukám a přibližně jako se snažím dodržet tu trasu. Je fakt, že v Čechách máme ty trasy značený skvěle, což ne vždycky platí jako o všech evropských zemích a tady to tak jako občas někde bylo, že tam nějaký jako šutr větší byl, že a trošku vyšlapaná cestička v té poušti, ale je to vlastně horší to tam najít a bylo to nádherný, jako musím říct, že jako znouzecnost mě donutí někam jít, ale vlastně najdete opuštěný pláže, které jsou bez lidí úplně, což je krásný.
3: Ale málo kdy vyrážíte s někým nebo s nějakým průvodcem nebo s nějakou skupinou, dost často sama, ne?
4: Já často cestuju sama, to je pravda. Já vlastně vyrážím sama, taky to byla nějaká znouzecnost, že prostě často se mi stávalo, že jsme se s kamarádama domlouvali, že pojedeme společně a pak to právě třeba nevyšlo. A to byla právě moje cesta na Korfu třeba, jo, že ne vždycky to musí být někam strašně daleko přes půl světa a já jsem zjistila, že když člověk udělá ten první krok, tak už to pak nějak jako jede samo a vlastně tahle cesta pro mě byla jako objevná v tom, že byla úplně bez plánu, byla na poslední chvíli. Já jsem měla právě s kamarádem domluvenou cestu do Řecka, protože já jsem mu říkala, já jsem nikdy nebyla v Řecku a je to asi 4 roky nazpátek. A chtěla bych se tam moc podívat. A on vybral nějaký zájezd, což já jako nikdy nedělám, ale byli jsme všichni takový unavený už z té práce. No a neozval se mi a já jsem si říkala, tak když nepojedu do Řecka, tak si zajdu aspoň za roh u nás na Vinohradech do řecké restaurace na řecký oběd. A teď tam sedím v té řecké restaurace, byl tam takovej novej číšník a chtěl se hrozně povídat a já jsem mu říkala, jo a ještě předtím se stalo, že ten kamarád, když zrušil, nebo on mi to ani nezrušil, on se prostě neozýval, tak já jsem zkoušela si najít nějaký zájezd do toho Řecka, ale vlastně když jedete single, tak je to dražší, protože platíte za tu druhou postel. Jo, prostě jako ten zájezd, když si toho koupíte u cestovky, je prostě dražší. A tak jsem se naštvala, jsem říkala, to je nespravedlivý single lidi, prostě to mají dražší, musí platit za tu neobydlenou postel, přitom jako projedou míň vody, spotřebujou míň ručníků, málo snědí a ještě platí za toho druhýho. Ale vlastně je to asi ušlej kšeft, nevím. Tak jsem mu to tak jako vykládala tomu číšníkovi a že teda do Řecka nepojedu. A on říkal, proč, jeď na Korfu, teď jsou tam strašně levné letenky prostě z Vídně. No a já jsem tou cestou jela do Bratislavy, tak jsem si říkala, tak do Vídně už je to kousek, tak jsem jenom přijela prostě do Vídně, odletěla na Korfu, tam jsem si domluvila 2 dny, první v hotelu a pak už jsem prostě jenom tak jako sama a samo mě to neslo a vlastně jsem zjistila, že když si ty věci neplánuju a jenom jsem prostě tak do éteru řekla, děje se vůle boží, tak já jsem prostě bych lepší i terénář nevymyslela. Úplně to všechno jako nějak navazovalo, všechno jsem nějak sehnala v obyčejně, nefungoval mi tam moc signál a český operátor, takže jsem se vždycky ztratila a vždycky jsem se ztratila na nějakou skvělou pláž. Jednou to byla nudistická pláž, pak to byla nějaká úplně opuštěná pláž, takže vlastně jsem zjistila, že bych chtěla vlastně takhle podnikat ty cesty, moc je jako neplánovat a jenom se nějak oddat té cestě a kam mě to táhne. No, tak takhle to zkouším teďko.
3: A souviselo to cestování, zvlášť teda to solo a neplánované cestování i s překonáváním nějakých strachů? Bála jste se něčeho na cestách nebo před cestama, potom třeba se ukázalo i, že zbytečně, ale spousta lidí překonává drobné strachy, někdo ze tmy, někdo čistě ze samoty, ze spousty věcí?
4: Jo, určitě. Jako musím říct, že čím jsem starší, tak ty strachy se pořád vkrádají víc a víc, takže je to pro mě nějaký bobřík odvahy. Já jsem poprvé sama byla na dovolený někdy na Srí Lance, to už je skoro, já nevím, 15-20 let, nevím, nemám to nějak zmapovaný a kdy a jak přesně ty cesty byly. Ale vlastně chodila jsem léta na jogu a holky jezdily sami, takže jsem si říkala, že musím taky vyrazit někam sama, tak jsem třeba zkoušela právě tu Srí Lanku a teď naposledy tehle rok jsem byla v Americe a taky předtím byly strašný strachy, jako jak to tam dopadne, jestli mě nevybouchne to ubytování, jestli mě nevybouchne auto, protože jsem prostě měla plán chodit do školy a potřebovala jsem někde být jako dochvilná a pak člověk přijede a zjistí, že lidi vám pomáhají, že se stačí prostě rozhlížet nebo zeptat. A já vlastně vždycky hnedka přiznám barvu. Já někam přijdu a řeknu, já jsem tady cizí, já jsem tady poprvé, já to tady neznám, prosím vás, nevíte. A vlastně lidi vám hrozně rádi pomůžou, takže já jako, má to výhodu to solo cestování, že jednak lidi vidějí, že jste sami, takže ten oční kontakt je snazší a když se nebojíte komunikovat, tak vždycky najdete někoho, kdo vám pomůže.
3: O té cestě na Srí Lanku, o které mluvíte jako o takovém prvním baťuškářském solo zážitku, tak s touhle cestou jsou spojené taky nějaké sloní zážitky, že jo?
4: Jo, to je pravda, ale to je zvláštní, protože já jako v té době ještě ten Instagram moc nebyl a já jsem to vlastně nepoustovala nikde, ale já jsem vlastně přes svoji učitelku jógy se tam skontaktovala s jedním člověkem, který prostě, já nevím, u nich masíroval nějaký člověk ze Srí Lanky, tak on mi dal zase číslo na jejich příbuznýho na Srí Lance, abych tam nebyla úplně sama. A ten mi pomohl se jako dopravit na první místa vlastně, kde jsem bydlela v takovém, kde mi domluvili takový místečko, kde tam byly normálně masáže a neměli tam ubytování, ale prostě mi tam udělali takovou komůrku. A paní, co tam vařila panu majiteli, normálně na ohništi otevřeným, tak vařila a pak i pro mě, já jsem jí za to platila. A bylo to v takovém jako trojúhelníku uprostřed země, kde byly krásné památky a přímo v téhle vesnice bylo nádherný obrovský jezero. A kolem chodili turisti se vozit na těch slonech. Oni mají takový postroj a velkou konstrukci, kterou na ně vlastně dají, aby si ty lidi mohli sednout jako na lavičku. A já jsem se tam šla večer projít a první noc po příjezdu a šla jsem tam a oni mi nabízeli, jestli se nechci taky svést, koupit si jízdu. A já říkám, ne, nezlobte se, tohle to já nepodporuju. A pak tam šel už jenom jeden mahut, který už ho ved jako po té šichtě, tak oni je každý den koupou. A měl už jenom tak jednu tutičku na něj, kterou ovládá toho slona a říkal, a jenom se takhle na mě podíval a udělal, jako nahoru a já, tak on ho prostě dal dolů, takže mě posadil za krk, dojeli jsme k tomu vodopádu, kde oni je míjí a teď mi ukazoval, jak ho meje a já jsem mu říkala, tak já to udělám. No a vlastně oni přepůli kokosový ořech a tím kokosem ho drou. A on si prostě na půl hodinky lehne na jednu stranu, na půl hodinky na druhou stranu, takže je to pro ně taková jako masáž a odměna za tu celodenní šichtu. Takže mahu seděl na břehu, kecal s kolegou, já jsem tam drhla slona a všichni byli spokojení, protože oni měli chvilku klídek a čas a volno a já jsem měla zážitek k nezaplacení samozřejmě.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca na Radio Wave.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Rádia Wave v Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Vy jste zmínila ty Spojené státy a teď ten poslední výlet, který nebyl první, ale vy jste tam chodila do herecké školy nebo na herecký kurz 5 týdenní, nebo jak dlouhý?
1: Ano.
0: Takže to byla jako polopracovní cesta, polopoznávací?
1: Je to tak, já jsem vlastně cítila, že už potřebuji nějakou změnu a tahle ta technika, kterou jsem objevila tady před 2 lety a chodila jsem na víkendový kurzy, tak ta tady jako není možno jí studovat dlouhodobě, protože ještě to tolik lidí nevystudovalo, aby to vůbec mohlo učit a předávat. A já jsem cítila, že potřebuju prostě nějakou změnu a říkala jsem si tak, že bych vyjela na nějaký třeba jazykový kurz, že to spojím jako že učení se jazyku a obnovení si zase té angličtiny a že budu někde v cizině a budu tam třeba na delší dobu. A pak mě napadla tahle ta věc, že vlastně můžu zkusit to herectví a hledala jsem asi rok různý školy, hledala jsem vlastně, aby mi seděl ten učitel a zkoušela jsem hledat podle YouTube videí různý rozhovory s těma lidma a pak samozřejmě, abych to časově mohla zvládnout. A našla jsem tehle ten kurz v Los Angeles, kde jsem během 5 týdnů mohla vystudovat 3 měsíce té školy, protože to byl intenzivní kurz. A vracela jsem se, jak říkáte, po třetí do tohohle města a byla jsem strašně ráda. Byla jsem tam asi po 12 letech nebo víc jak po 10 letech. A ta Kalifornie zase na mě skvěle zapůsobila. Jak mám na to jenom samý skvělý vzpomínky, musím říct. A hrozně mě to překvapilo, protože jako člověk někdy má pocit, že z té Ameriky a z té politiky, že to je všecko nepřátelský a vlastně ne. Od první opravdu chvíle, co jsem přijela, tak to bylo skvělý úplně. A bavilo mě i to, že jsem tam vlastně měla tentokrát náplň, že to je, že vlastně i to cestování s nějakou náplní, jako je právě třeba herecký kurz nebo jazykový kurz, že je to skvělý, protože najednou tam jste i v místní komunitě, s někým se seznámíte. Vlastně jsem ani nestihla tolik, co bych ráda viděla, protože to město nabízí neuvěřitelně moc věcí k vidění a i to okolí. Ale zas to mělo právě jako bylo to jiný v tom, že tam byl ten kurz každodenní, no.
0: To je opakující se zkušenost mezi hosty Casablanky, že nějaká přátelskost, pohostinnost ve státech je něco, co třeba tak úplně nečekají, ale dostává se dost všude, jako napříč tou zemí, od východního pobřeží na západní. Říkají mi to lidi, co absolvovali ty dlouhé stezky a dlouhé traily, pacifickou hřebenovku nebo apalačský trail nebo cokoliv dalšího, nebo jenom byli někde třeba delší dobu ve městě i kvůli nějakému studijnímu pobytu. Tak to je fakt zajímavá věc. Kdybych přijel do Los Angeles a měl jenom několik málo dní, tak co bych tam měl vidět?
1: Jejda, no, já si myslím, že já miluju ty botanické zahrady. Oni mají úžasné botanické zahrady a já jsem objevila jednu botanickou zahradu, kde jsem nebyla, pak je tam ještě jedna, která se jmenuje Huntington Garden. To je taky nádherná botanická zahrada, ale spojená i s uměním, takže vy procházíte velkou zahradou, je tam japonská zahrada, americká prérie a každá ta část té zahrady je trošičku koncipovaná jinak, ale zároveň jsou v ní takový jako nádherný pavilonky a v ní jsou různý umění, protože tuhle tu zahradu zakládali nějaký už magnáti, bohatý lidi, kteří vlastně pak sbírali umění. Takže tam najdete třeba i originál Shakespeareovy hry, jsou tam jako různý vzácnosti, ať už starý mapy nebo starý rukopisy, ale i právě umělecký díla v podobě jako obrazů a soch. Takže vždycky můžete jít chvilku venkem, pak si zase projít nějakou budovu, kde je nějaký umění a takhle se vlastně procházíte celý den, ani to nejde stihnout a to je nádherný místo.
0: Ve Spojených státech jste byla v nějakých národních parcích někdy dřív. Joshua Tree?
1: Jo, to bylo před 10 lety.
0: A jak na to teďka vzpomínáte? Zrovna třeba právě na Joshua Tree, takový jeden z těch jako legendárních?
1: Nádherný, nádherný. Joshua Tree miluju, chtěla jsem se tam letos moc vrátit, úplně mi to nevyšlo časově, ale tam jsem před těma 10 lety jela několikrát, že jsem byla právě fascinovaná tou pouští. Já jsem vždycky myslela, že budu inklinovat právě k té fauně, která je taková ta bohatá, až pralesní a ta divočina, že potřebuju to zelený. A pak jsem právě před těma 10 lety navštívila poprvé Joshua Tree National Park a zjistila jsem, že ta pouště je úplně nádherná a že asi ještě ta moje trošku arabská krev, která ve mně koluje po mém tatínkovi, který pochází ze Sýrie, tak že tam je něco, co mi dělá strašně dobře. A vlastně jela jsem tam několikrát na pár víkendů a vždycky jsem stávala brzo, kdy jsem chtěla stihnout rozednění a zkoušela jsem vylézt na ty jejich nejvyšší místa tam, což se podařilo a měla jsem krásné zážitky i krásné fotky. A byla jsem tam myslím, během ledna a únoru, což jsou brzo ráno úplně jako nízký teploty. Takže jsem si pak šla, musela jsem si dokoupit rukavice a bundu, protože ty teploty tam jsou hodně nízký, akord nahoře a pak přes den se zase člověk vyslíkne do těch kraťasů a do toho tílka. Takže většinou jsem vyjížděla brzo ráno, abych stihla rozednění a pak jsem se vrátila na nějakou snídani, na nějaký ty pancakes a pak jsem se zase vrátila znovu a to už se platí jako kdyby vstupný, protože ta pokladna většinou je otevřená od 9, ale když chcete jet do parku dřív, před otevřením, tak můžete, tam nejsou jako brány, takže jako pro ty brzký účastníky je ten park taky otevřený, což je sympatický.
0: A vy jste ranní ptáče?
1: Teď jsem, poslední roky jsem ranní ptáče. Já jsem, samozřejmě to divadlo vám trošku ten režim naruší, ale teďko poslední roky nehraju divadlo a jsem za to ráda, že chodím brzo spát a brzo ráno vstávám a vlastně když člověk dobře spí a vstane v 5 ráno, tak to mám úplně nejradši. Takže já vlastně většinou se seberu a rovnou jdu na krátkou procházku, leč to je Praha nebo Vinohrady, tak i to mě pomůže, protože já mám nejradši tenhle ten pocit před tím, než začne ten šrumec v tom městě. Tak je to ten klid, ale zároveň už je tam cítit ta energie toho nového dne a to probouzení. Ještě furt jsou slyšet ptáci a je tam jakoby, nevím, ta energie toho nového začátku, toho nového dne, je to něco, co mě vždycky příjemně naladí, když se mi to takhle podaří tehle režim si udržet, že brzo ráno vstanu a jdu hnedka ven. Tak i ta malá procházka je fajn.
0: Zmínila jste Sýrii a vaše syrské kořeny. Jak moc pro vás byly důležité a formativní nějaké výlety a cesty právě do Sýrie?
1: No, tak já jsem to zažila párkrát jako dítě. Jsou samozřejmě doby, kdy si to nepamatuju, kdy jsem tam byla jako opravdu malá holčička, třeba roční a byla jsem tam pokřtěná a nějakou dobu se tam rodiče i snažili žít. A pak jsme tam jezdili jako děti, dokonce jsme jeli dvakrát nějakou dodávkou a jeli jsme právě přes Evropu, přes Turecko, takže si pamatuju, že jsem měla obrovský strach z těch serpentín, protože to tam nebyly žádný zábrany, prostě silnice vede přes hory a my jsme koukali takhle jako na ten sráz z toho auta, jako děti jsme se strašně báli a přespávali jsme vždycky někde. Mamka vím, že měla malinký vařič a vařila nám kakao s piškotama, protože to byla naše běžná snídaně. A pak bylo pro mě asi úžasný to, že jsem trošku zažila jako dítě něco jiného, než znali český děti, protože tím, že tam jsou vyšší teploty, tak přes ten den se ten život sklidní a pak to ožije až s tím večerem. A to je strašně hezký, že vlastně až do 10, do 11 tam žijou opravdu ty lidi venku, v parku, prodávala se tam kukuřice, popcorn, nebo ve velkých kádích vozili, arabsky se tomu říká sabr, ale tady u nás tomu říkáme opuncie, takže vám vždycky jenom nařízli ten kousek toho kaktusu, takhle to otevřeli, vybalili, aby vy jste se nepopíchal a jenom jste si takhle vyloupnul ten kousek toho kaktusu a my jsme vždycky dostávali drobný od dědečka, od babičky a mohli jsme si chodit kupovat bušár, což je popcorn. A děti tam žijou trošičku, nebo žili, než my co jsem tady znala, když jsem vyrůstala ještě před revolucí, tak jako víc svobodněji, že vlastně děti jsou tam docela centrem té rodiny a když jsou děti v rodině a ty rodiny většinou bývají velký, tak vlastně všichni mají v obýváku několik sedaček, že to není jako jedna sedačka, ale většinou jsou tam tři sedačky, takže aby všechno to příbuzenstvo se tam vešlo a to před těma sedačkama je taková hrací plocha, tam ty děti vlastně jako si hrajou a jsou součástí, nikdo je jako neříká běž někam pryč, ty děti jako se předvádějí a dělají, že zpívají a tak, takže my jsme si mohli hrát a byli jsme vlastně součástí té velké rodiny a to bylo pro mě něco, co já jsem tady neznala. Velký stoly s jídlem a velký rodiny, který vlastně žijou ve stejném městě a vždycky, když jedou okolo, tak se zastaví na to malý rychlý kafe. Takže jako není to takový, že jo, uvidíme se zase za měsíc, ne, kdykoliv jede kdokoliv jako z rodiny kolem, tak většinou zazvoní a zastaví se a to je hezký, že ty lidi žijou hodně pospolu.
0: Takže jsou to docela zásadní vzpomínky a zážitky, samozřejmě nejenom z toho jako cestovatelského hlediska, ale celkově.
1: Asi jo, já jsem tam pak dlouho nejezdila, protože to prostě ta rodina nějak neumožňovala, takže jsem tam byla třeba v 7 letech naposledy. A pak, když jsem začala vydělávat svoje první peníze od těch 16 let, tak jednak jsem to investovala právě do cestování. Vlastně za svůj první honorář za indiánský léto jsem si koupila fotoaparát a pak za další honorář jsem jela na Island. To byla taky jedna z mých prvních cest, ale to ještě nebyly moc žádný sociální sítě. A pak další jedna z cest byla právě Sýrie, kdy já jsem si nějak řekla, že potřebuju zjistit, jestli ty kořeny, jestli nějak v sobě mám, jestli jako z té Sýrie tam něco ve mně je, protože jsem tam nikdy jako pořádně nežila. A přiletěla jsem sama tenkrát v 18 letech. Už jako studentka konzervatoře a vlastně furt jsem si říká, ne, jako já to nějak necítím. A najednou přijela ta moje rodina ve 3 autech, aby přivítali toho jednoho člena rodiny, takže přijel i ten můj 80-letý dědeček, strejda, teta, sestřenice. A všichni mě přijeli přivítat a mě prostě vyhrkly slzy a jako mě to strašně vlastně dojalo, že kvůli jednomu člověku přijede celá familie na to letiště. A od té doby jsem věděla, že tam jako něco je. Samozřejmě později jsem zjistila, že bych tam asi už žít nemohla, že prostě ta míra svobody, kterou tady máme v Evropě, je prostě jiná. Ale mám na to krásné vzpomínky. Mám na to krásné vzpomínky a takhle jako mít tu rodinu, jako to mají oni, asi tolik tady jako neumíme. Tam ta rodina si hodně pomáhá, i když je to někdy prostě pro ty členy třeba vyčerpávající, ale oni vždycky prostě se snaží každému z té rodiny nějakým způsobem pomoct. To je prostě asi dost jako zásadní rozdíl. A samozřejmě ten svět tam byl barevnější, voňavější, tam jsou prostě pořád ty trhy. Já jsem strašně ráda, že dneska už ty trhy se u nás taky obnovujou a jsou, ale ty trhy to je něco, co patří prostě k tomu arabskému světu, že jo, tam takže to je kouzelný svět v tomhletom.
0: Sektor tržiště, kde je jenom koření, sektor tržiště, kde je jenom maso, sektor, kde je jenom nábytek nebo něco dalšího oblečení a člověk se ponoří do nějakých uliček a může tam zůstat docela dlouho.
1: Je to tak, je to tak. Já musím říct, že samozřejmě kvůli válce jsem se do Sýrie nevrátila už teď od roku 94 určitě. To bylo naposledy, kdy jsem tam byla ještě dokonce s filmem na festivalu, ale před pár lety jsem právě znovu jela na nějaký herecký kurz, tentokrát do Istanbulu a měla jsem možnost právě znovu zajít na to tržiště a zase pocítit tu atmosféru a je to krásný, mám to strašně ráda. A vlastně nejradši mám ne jenom ty obchody, protože ty už jsou někdy pro turisty předražený a já to jako já neumím smlouvat, i když tu arabskou krev trošku mám, tak tohle to je věc, kterou jako nerada dělám. Ale mám ráda ty zapadlý kavárničky, které jako nejsou ty turistický, ale jsou pro ty právě prodavače, že oni si taky odskakují na ten čaj nebo na tu kávu a dají vám to z té džezvy maličký a sedíte na takových mikrostoličkách někde právě v těch uličkách a to mě strašně baví, jako vlastně dávat si ty džusy z toho granátového jabka a ochutnávat různý chutě, který člověk ještě nezná.
0: Já jsem se na to smlouvání právě chtěl zeptat, jak to s ním máte, no.
1: To mi nejde, vůbec. Jako to já radši odcházím a protože odcházím, tak oni začnou ty ceny sami nějak padat. Ale jako to není nějaká moje strategie a já spíš jako prostě, ale oni to nějak někdy potřebují. Ale zjistila jsem, že někteří starší, takový ty už jako kmeti, a protože většinou tam prodávají muži, tak ty už to taky nemají rádi a mají tam prostě fixní ceny a mají tam už ty cedulky. A já většinou pak skončím u těchto těch starých kmetů a nebo mně se prostě stanou takové věci, že tam prostě sedí pán a já koukám tak nějak na ty šaty a jako tak jako váhám a on prostě u toho dlabe ten oběd a říká, chceš tyhle ty šaty? Jako prodám ti to za tohle a dá úplně tak nízkou cenu a já fakt, opravdu? A on, jo, pojď si dát se mnou oběd. Takže jako člověk jako vlastně zjistí, že oni si chtějí taky někdy povídat. Takže jako, no, mám štěstí někdy, že to nechávám bejt a ono to ke mně prostě přijde samo.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Rádia Wave Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Já možná jenom podotknu pro posluchače, že pokud slyší drobný šum, tak se asi rozpršilo a podmalovává to tady pod střechou náš rozhovor. Nevím, jestli to bude slyšet na nahrávce. Jaký byl váš výlet do Indie?
1: Já jsem z toho byla vlastně trošku zklamaná, kdybych měla být úplně upřímná. Já jsem měla přítele a on vlastně celoživotně jezdil vždycky někam daleko a vždycky jeho cíl byl nějaký ostrov. A takže já jsem to s ním, tuhle tu cestu taky podnikla, ale a vlastně byli jsme na Andamanských ostrovech. No a funguje to tam tak, že jsou tam vlastně tři veřejné pláže, které jsou vlastně čistý, uklizený, ale v 6 večer se ozve píšťalka a prostě vyženou vás z vody a nikdo už do vody nesmí, i když ty pláže jsou teda neskutečně dlouhý a krásný. A samozřejmě tím, že já jsem taková, že snažím se prostě najít i ty pláže mimo jakoby ty turistický místa a najít si i ty opuštěné pláže, tak jsme samozřejmě hledali a vždycky jsme někam dojeli na skútru, pak jsme se prostě brodili nějakou cestičkou a našli jsme. Ale ty pláže jsou totálně zasypaný odpadkama, totálně zahrnutý plastem. Ta voda je krásně čistá, to jo, a pláž je taky vlastně čistá, ale ten proud to donese pod ty stromy a tam se to vlastně zasekne a to jsou prostě zhruba několika metrový prostě už koridory, které jsou jenom plný plastu. S tím se nedá nic dělat, prostě to by tam muselo naběhnout nějaký komando, dotáhat to zpátky do moře, protože to nejde přes ten pralest vyvléct pryč. Takže to byl pro nás takový jako smutný pohled. Sice tam byl život a byly tam kraby a tak, ale vlastně člověk zjistí, že ten oceán už je fakt strašně zaplavený těma plastama a to je jako smutek. Jinak samozřejmě tam bylo pár věcí krásných, přesně zase ty tržiště barevný, kde jsou krásný ty ženy a mně se strašně líbily, jak byly oblečený do těch sárí a ta země je plná barev. A pak na těch veřejných plážích tam byly taky dámy, které to sbíraly ty odpadky. Bylo to takový úsměvný, protože to prostě sbírali do pár pytlů, ale vlastně to nejde přeprat, to množství. No, takže, ale už tam začaly být nějaký nápisy, které upozorňovaly na tu ekologii, na ten plast, na ty odpadky. Takže asi postupně to půjde, ale u těchto těch zemí třetího světa si asi na to ještě budeme muset počkat, no. A nebo to potom bude nějaká kolektivní záležitost, uvidíme.
0: Vy se angažujete v různých ekologických iniciativách, spolupracovala jste s Greenpeace nebo s Hnutí Duha a s dalšími organizacemi, takže tohle je pro vás prostě spojené jako jedno téma i s tím cestováním.
1: Asi jo, jako ta ekologie vždycky byla moje téma, i když samozřejmě charituju, dělám a snažím se podporovat dle svého volného času, jak to jde, ale vlastně nejblíž mi je ochrana té přírody určitě.
0: Jaký byl Taj Mahal? Protože to je místo, u kterého já bych se bál, že to je trochu turistická past, nebo možná spíš hodně turistická past. Tak jaké to reálně bylo?
1: Ten byl teda nádherný, ten byl opravdu úžasný, ale bylo krásný, že my jsme tam i jeli vlakem, což bylo strašně pohodlný, že jedete hodinku a půl prostě vlakem, taky tam mají třídy, takže jsme si mohli vybrat i tu vyšší třídu klimatizovanou, dokonce jsme dostali nějakou svačinu, takže to bylo vtipný a my jsme si tam našli přes prostě nějakého pana recepčního v hotelu průvodce, který už tam na nás čekal a ten byl opravdu tak úžasný, on to tak barvitě a krásně vyprávěl tu historii, že i kdyby jsme tam šli s průvodcem anebo by jsme se snažili to nastudovat, tak by to nešlo. Je to prostě člověk, který

0: se tím živí, dělá to 20 let a asi jsme měli štěstí opravdu na člověka, který to dělá s velkou vášní a dokázal nám říct tolik úžasných detailů a byli jsme vlastně ve dvou s tím průvodcem, takže jsme se mohli na cokoliv ptát. Bylo to opravdu několika hodinová diskuze. A díky tomu jsme si to mohli opravdu prohlídnout a pořádně užít. A bylo to, jako bylo to odzbrojující určitě. Takhle z těch obrázků to nevypadá, ale člověk, když tam tím místem prochází, tak to na vás velmi zapůsobí.
1: Já teď zase trochu otočím list a zeptám se na cestování po Česku. Hodně chodíte na výlety i po Česku, někdy Jizerky, někdy Brdy, pokud jsem si všimnul, někdy úplně kdekoliv se to třeba nabízí i možná spojit s nějakou prací nebo cokoliv takového. Tak co máte nejradši na výletech po Česku?
0: No právě to, že to Česko neznám. Já, jako v tomhletom já jsem si říkala, že možná čas začít objevovat to Česko. Že v tomhletom platí asi, že člověk nemusí jezdit moc daleko, aby zažil to dobrodružství, což nějaká podobná věta zazní v mém oblíbeném filmu Na splín, jak dostat tatínka do polepšovny. A právě ten malý kluk mu říká, já bych taky chtěl vidět ty 7000ovky. A on říká, že dobrodružství si člověk nosí tady a ukáže na srdce. A já si říkám, a mně se tam to český léto vlastně v tomhle filmu strašně líbí. Jako ta obyčejnost, ty kopečky, ty louky a tak. Takže mě spíš to Česko spíš čeká, že to je takový to objevování.
1: Kde jste byla takhle naposledy? Někde po Česku?
0: No teď jsme natáčeli čtvrtý díl Bobulí, takže jsem byla na Moravě a vlastně taky to bylo pro mě poprvé. Byla jsem poprvé v Mikulově a byla jsem poprvé v lednickém areálu a byly ty šílený vedra a v tomhletom já jsem trošku nezmar, že já když někde jsem, tak mě to nedá a vždycky se snažím žít jako naplno a vždycky něco vidět. A i když byly šílený ty vedra, všichni se schovávali, tak já jsem si obešla lednický areál a zároveň jsem měla to štěstí, že tam nikdo nebyl, takže jsem jela sama i na té lodičce, takže to bylo skvělý.
1: Na jaké nejkrásnější místo vás vzala ta profese? To, že jste někam jeli točit a vy jste díky tomu něco objevila. Teď myslím v Česku, ale možná obecně.
0: Tak začnu tím zahraničím. Tak první bylo Maroko. Protože vlastně moje první zahraniční práce, kterou jsem získala přes svý londýnský agenty, tak vedla do Maroka, protože tam jsem natáčela film Killing Jesus, Zabít Ježíše. Byl to vlastně hraný film pro National Geographic a já jsem hrála Máří Magdalénu, taky je to asi víc jak 10 let a vlastně jsme odletěli do Marrakeše a pak nás vezli přes Atlaské pohoří do... Ježíš, toho městečka, teď si to nevzpomenu. Kvarzazate.
1: Kvarzazat, aha.
0: Ano, Kvarzazate. A tam jsme vlastně byli 6 týdnů. Je to takový malý městečko, vlastně už kousek od Sahary, uprostřed pouště, kde prší prej jenom jeden den v roce. Je tam sucho a vlastně filmaři se tam vracejí už... mnoho dekád. Jsou tam třeba zachovalý dekorace z Asterixu a Obelixu nebo z Kleopatry, protože tím, jak tam neprší a je tam sucho, je tam ta poušť, tak ty dekorace tam zůstávají a vlastně ty filmaři, kteří přicházejí nově, tak vždycky jenom to trošičku přestavějí, dodělají a zase se v tom opakovaně a opakovaně točí, ale některý ty dekorace už jsou zachovalý a můžete si tam vzít i nějakou třeba prohlídku a projít si právě a vidět, kde se natáčely různý filmy. A pro mě to byl úžasný zážitek vlastně být na natáčení takhle mimo Českou republiku a právě něco poznat. A bylo skvělý, že jsme tam měli opravdu dobrou partu. Já jsem tam byla jedna sama ženská mezi Ježíšem a mučedníkama, ale zkamarádili jsme se, vzali mě do party všichni, což bylo fajn. A když jsme měli volno, tak jsme dělali výlety. A tam si třeba můžete půjčit bugatky takový a projet si právě tu poušť. A bylo skvělý, že jako v Maroku, jako přestěhovalo se tam třeba pár i cizinců, Francouzů, a ty to tam snaží se dělat s takovým jako citem a respektem pro ty místní obyvatele, takže bylo hezký, že jsme mohli právě vjet takhle do poušti, udělat si výlet těmahle takovejma bugatkama. Nejsou to ty čtyřkolky, jsou to jiný trošičku autíčka, taky otevřený. Jedete v poušti a tam jsou nádherný starý hrady, myslím, že se jim říká Kazbar, a tak jsme se taky mohli zastavit u nějakých místních obyvatel. Oni říkali, dáte si tam oběd, tak to bylo prostě suchý chleba a čaj, prostě ve stylu těch berberů, který tam ještě jako žijou a velice skromně. A to bylo hezký. To bylo hezký zažít něco takového. A jediné, co mě minulo, což mě strašně mrzí, kluci jeli a já jsem nemohla v té době, protože jsem natáčela, tak oni si udělali výlet do Sahary, jeli ještě mnoho hodin a pak přespávali právě v poušti a zažili tu noc bez toho světelného smogu absolutního. Tak to bych vlastně asi chtěla zažít.
1: A teď nějaké takové podobné příjemné místo, kam vás vzala práce v Česku?
0: Vlastně před 2 lety jsem točila film Divočina, který bude mít teďko 15. října premiéru, a co bylo strašně vtipný a zajímavý, ono se to už tolik do toho filmu nedostalo, protože se tam kolikrát všechno nevejde. Toho materiálu je třeba natočenýho víc a musí se to vystříhat, ale byla tam taková linka, kde jednak je tam ta ekologie a kdy se prostě i přemnožejí ty divočáci, proto nám právě ve filmu hrálo ochočené divoké prasátko Maruška. A další součástí toho filmu byly i různý druhy posedů. A v Česká republika je v tomhle neuvěřitelně unikátní, protože filmaři našli různý posedy po celé České republice, takže i když my jsme to hráli, jakože to je jedna nějaká oblast, tak my jsme za těma unikátníma posedama, které jsou různě vyrobený, jezdili vlastně po celých Čechách. Nejsou to jenom takový ty klasický posedy, který znáte prostě na 4 nožičkách a budka, ale opravdu to byly neskutečně rozmanitý jako takový domečky, budky, a to mě vlastně hodně zaujalo, že to je taky nějaký fenomén asi v Čechách.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Posloucháte cestovatelský podcast Radia Wave Casablanca s Pavlem Sladkým. Dnešní díl je speciál. Nabízíme vám záznam živého natáčení z letní podcastové scény s herečkou Klárou Isovou o jejím cestování. Bavili jsme se před chvílí o Maroku. Do Afriky jste se potom vrátila ještě na i další části toho kontinentu. Byla jste v Keni?
1: Je to tak, byla jsem v Keni, ale to byla cesta vlastně s mojí jogovou učitelkou Zuzkou Klingrovou, s kterou už taky cvičím třeba 15 let a ona jednou za čas začala pořádat takovýhle zájezdy, takže jsme prostě odjeli většinou holky, co s ní cvičí na nějakou jako dovolenou, kde jsme ráno a večer cvičili a pak byla prostě volná zábava, takže jsme většinou měli nějaký výlety nebo člověk mohl jít na pláž a vlastně podle chuti. A měli jsme možnost právě i na 2 dny jet na to safari, což bylo fajn.
0: No jaké bylo safari?
1: No bylo to krásný a bylo to hodně náročný, to mě překvapilo, protože přece jenom jedete v těch džípech a ty silnice, to je opravdu jenom samá díra. Takže to vlastně furt jste jako na těch nárazech, je to náročný, ale pak, když máte možnost jako vidět trošku to zvíře z nějaký blízkosti, tak je to velký zážitek. No, já nemám ráda už takový to honění se za těma zvířatama, takže možná i kdybych jela v budoucnu, tak bych spíš volila takový to safari, kde spíš jako bydlíte uprostřed toho parku a jsou tam jenom takový ty tichý stanoviště, kde vlastně vy sledujete z dálky, protože víte, že tam někde je zdroj pitné vody, takže ty lidi dokážou udělat právě nějaký nenápadný poset, ale je to pro lidi a není to takový to honění se za něma těma autama. I když ten počet je omezený a je to pořád nějakým způsobem kontrolovaný, tak vždycky, když pak nějaký to zvíře objevějí, tak ty řidiči si už dávají vědět těma vystílačkama a všichni tam jako najedou. Já to tolik už jakoby nepreferuju, ale tak to prostě je. Je to taky pro ně nějaký výdělek. Bylo to hezký, ale myslím, že bych to i volala jinak příště.
0: Dalo by se to teda nějak shrnout, co pro vás cestování vlastně znamená v tom souhrnu? Je to možná trochu odpočinek, ale je v tom i spousta asi dalších věcí podle toho, co tady s náma dneska sdílíte.
1: Asi jsem se díky tomu cestování naučila, že nebát se té změny. Že já jsem se bála té změny a pak jsem najednou došla do bodu, kdy ta změna a absence té změny pro mě byla horší a vlastně mě to uvrhávalo až do takový jako smutku a letargie a vlastně jsem zjistila, ne, já vlastně potřebuju tu změnu, já potřebuju vypadnout z těch až moc vyjetých kolejí, který už tady člověk chtě nechtě má a pro mě je to obrovsky občerstvující, že díky tomu, že jezdím sama a jezdím na místa, ať už je to město, anebo nějaká příroda, to je jedno, tak tím, že chodí člověk sám a kouká na všechno těma očima, který nejsou zatížený tou hlavou, protože musíte prostě usledovat spoustu věcí, kde si nakoupíte, kde se vyspíte, kde se najíte, kdo vám kdo poradí, kde prostě nějaký autobus a tak, tak najednou člověk žije tady a teď. Ta hlava se prostě automaticky vypne a to je nejvíc občerstvující meditace, která může být a to je vlastně ten pravý odpočinek pro mě, protože tím, že jsme aktivní na tý dovolený a jedeme někam do míst, kde to neznáme, tak člověk to prostě furt sleduje v tom přítomném okamžiku a ta hlava se mu vypne a to je pro mě asi nejvíc.
0: Já jsem se zabral do rozhovoru a úplně jsem ztratil ponětí o čase, nemám vůbec představu, kolik je hodin, ale máme tady tiše a pozorně naslouchající publikum, které by si určitě zasloužilo, aby jsme mu dali taky prostor se zeptat na cokoliv, co byste rádi, co třeba buď nepadlo, nebo co byste rádi nějak ještě rozvinuli, tak jestli někdo máte nějakou otázku, tak se nebojte přihlásit nebo nám nějak jinak dejte znamení a dotaz položte. Tak tamhle máme nějaký dotaz.
2: To asi není úplně o cestování, ale musím se zeptat, nejste, Kláro, vysoce citlivá náhodou?
1: Jak jste to uhádla?
2: Protože jsem taky vysoce citlivá a úplně se mnou rezonovalo hodně, co jste říkala, i o těch zvířatech a tak, tak to není o cestování, ale snad nevadí.
1: Ne, vůbec nevadí a dřív jsem s tou citlivostí asi taky bojovala, protože jsem měla pocit, že jako to očekávání být v téhle branži úspěšnej znamená mít prostě právě to sebevědomí nějak předvádět nebo ho mít. A já jsem zjistila, že vůbec nemám sebevědomí. Já si hlava hodně nevěřím, ale spíš vlastně jsem teď takovej ne propagátor, ale prostě jsem si to musela tak nějak pro sebe pojmenovat, že ta křehkost nebo ta citlivost, že je devíza pro to moje povolání. Prostě nebejt uzavřenej a bejt i zranitelný. Prostě herec musí mít jakoby otevřenou tu duši i otevřený to srdce, aby mohl komunikovat s tím partnerem a aby to tam mohlo fungovat, to spojení. A často se stane, že ty lidi to takhle nemají, že jsou v té své bublině. Ano, ono se to taky dá nějak přirozeně zahrát, funguje to, ale neběží tam ta energie. A taky jsem samozřejmě zjistila, že pod nánosem různých zkušeností lidských, tak člověk si to srdce na nějakou dobu zavře, ale prostě před pár lety jsem si řekla, hele ne, Klárčo, lepší je to srdce mít otevřený a i třeba nechat se někdy něčím zranit, ale pořád s tím srdcem otevřeným, protože člověk, když se uzavře, tak i, nejenom, že možná se vyhne nějakému nebezpečí, ale mám pocit, že se vyhne i té radosti. Tak radši, ať to je všechno.
2: Děkuji.
1: Děkuji taky. Děkuji za otázku.
0: Tak tady máme další otázku.
3: Já jsem se chtěl zeptat, jestli jezdíte autem, protože jste nic vlastně o autech neřekla v tom smyslu, že byste je někdy řídila, jestli to pro vás něco znamená nebo ne.
1: Helejte se, jezdím autem a miluju to. Je to pro mě nějaká jako pocit svobody. Já mám 20 let stejný auto, svoje starý Volvo a jsem strašně šťastná, že mi pořád slouží. V Praze teda nejezdím moc, i když dneska jsem přijela, ale často chodím pěšky a miluju hromadnou dopravu, takže říkám, že jsem public person, ale ne z toho, že bych byla známá, ale protože prostě miluju hromadnou dopravu. Vyhledávám metro, protože je to pro mě méně stresující, ale třeba když jsem na těch cestách a někdy se přesouvám a jsem sama holka, tak ať už to bylo právě na Krétě nebo v té Americe, tam jsou přece jenom ty větší vzdálenosti a je to pro mě snazší, že je to svoboda ve smyslu, že nemusím plánovat, že se můžu rozhodnout na poslední chvíli, že třeba Krétu jsem objela podle počasí, protože v říjnu už tam bylo hodně bouřek, hodně písečnej bouřek, takže já jsem vždycky jenom zjistila, kde je to jakoby příznivější a podle toho jsem vlastně ten ostrov nějak objela. A třeba v té Americe, tam to moc bez toho auta nejde v té Kalifornii, ale ku podivu, tam s tím já tolik třeba neboju, tam mi to prostě nějak nevadí. Je to tam, oni už tam teda jsou hodně pokročilí a je tam strašně elektroaut a ten vzduch se tam prej díky tomu vyčistil, jak mi říkali místní. Ale mám ráda i to cestování tím autem, je to pro mě nějaký symbol svobody a pořád to v sobě cítím, když tím autem jedu.
0: Tady máme další dotaz.
4: Já jsem se chtěla obecně zeptat takhle, když cestujete o samotě, tak já teda zatím jenom začínám po Evropě, ale taky cestuju sama. Takže vím, že to jako přináší prostě specifický výzvy, tak jsem se chtěla zeptat, co je u toho cestování o samotě pro vás největší výzvou?
1: No největší výzva je asi překonat ten strach prvotní, jakože prostě, aby mě někdo někde nezatáhl někam do tmavý uličky a tak. Takže tak, ale v tomhle jsem, já nevím, štěstí přeje odvážným asi a měla jsem vždycky jako štěstí a samozřejmě asi bych se nevypravila úplně do nějakých jako států, kde je to trošičku napováženou. A tak největší výzva... A největší výzva je vlastně oddat se tomu a nebát se pustit. Já vždycky, když jsem právě takhle projela poprvé to Korfu a projela jsem ho sama na skútru a říkám, vždycky jsem se ztratila, ale vlastně jsem se ztratila dobře, tak jsem měla tak úžasný pocit jako plynutí bez toho programu, bez toho plánu, že říkám, že to prostě Pán Bůh vymyslel tak skvěle, že bych to v životě nevymyslela líp. A já jsem se k tomuhle pocitu pak častokrát vracela a ta hlava jako kdyby mě nechtěla pustit. Takže já si vždycky říkám, Klárčo, Korfu prostě. Nic neplánovat, nebát se, nechat to prostě plynout. Pro mě je výzva se naučit být v tom flow, jak se říká, v tom plynutí a už jako... si nepřát, neplánovat v tom životě, co má být, co bude, spíš čekat, že ten život se stane mně sám. No, a být v klidu a vlastně to pozorovat a jenom to tak jako nacítit, kam člověk má jít, kam ho to táhne a ono to pak vyjde dobře. Oddat se tomu, no.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, cestování ve skupině i solo přináší oboje některé pozitivní, některé negativní zážitky nebo zkušenosti. Je něco, co vám při cestování solo někdy schází?
1: Jo, asi to pak sdílení, zase naopak, že člověk je někdy pak plnej tolik těch zážitků skvělejch a těch synchronicit a co člověk zažije nečekaně, že pak, když to nemá jako jak ze sebe vyndat, tak jako taky jsem zažila i někdy, že se to zhoupne do nějakého jako splínu a osamění, ale to k tomu taky nějak asi patří. No. Tak pak je to dobrý mít tu dobrou knížku, která vás tím příběhem zase zavede někam jinam. Ale já jako tohle to často fakt nemívám. Jako to solo cestování je pro mě jako vlastně asi nejlepší čas, jak si mentálně odpočinu. Takže to jsem ráda. A vždycky se seznámíte s místníma lidma. Vždycky potkáte s někým, s kým si pokecáte. Takhle jsem právě přijela na tu Srí Lanku poprvé a nejdřív jsem trošku cestovala, pak jsem dojela na pláž, abych tam zůstala už poslední týden a už se jenom oddala té pláži. A teď jsem přišla na tu pláž a říkám, tak co, tak půjdu doprava nebo doleva? Já mám, tak třeba doprava. A jdu 50 metrů a tam Češi, nazdár, čau, co tady děláš? No a už jsem s nima byla v partě a už jsem s nima surfovala a najednou vlastně člověk zjistí, že není sám, takže... Takže tak, život. Starý dobrý život.
0: Díky, že jste přišli, díky za vaše otázky, že jste pozorně poslouchali. Děkuju taky za podporu veřejnoprávních médií, která je v poslední době potřeba a kterou od našich posluchačů často slýcháme a cítíme, takže děkuju za to. Ale dneska především díky za skvělé vyprávění Kláře Isové. Díky moc.
1: Já moc děkuju za pozvání a moc si vážím toho, že jste přišli a že jsme se mohli potkat tady naživo. Děkuju, děkuju moc. Děkuju vám, divákům.
0: Díky.
1: A posluchačům.
6: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
7: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
8: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

You. One. Two. Describe. My.

0: zrevení v infrastrukturu.
1: OK, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Hned? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Huckleberry Hypno 808.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Pars nad hlavou nosíme varovný pers.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Pleják.
1: Pleják. Hity místo algoritmu. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.
3: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave.
2: Come down here.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Bitch, I like to fuck